0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé naše další muzika let 60. až 80. Vítězslav Vávra, písnička Správné holky, hlaste se, také zaspívá Marie Rotrová. Ze všech nejdřív nás čeká nahrávka Showman v podání Michala Davida. Teď už ale předávám slovo do naší redakce, nastal čas na zprávy a taky předpověď počasí.
1: Pěkné ráno. Při nočním požáru u hotelu v Českých Budějovicích se evakuovalo 70 lidí. Registrační úřady dnes dokončí schvalování nominací pro letošní senátní, případně i obecní volby. Chorvatský soud vzal do vazby Ukrajince podezřelého z útoku na plynovod Nord Stream. Americký prezident Trump chce do roku 2030 šestkrát zvýšit počet amerických vzletů do vesmíru. A v úvodním zápase v boji o konferenční ligu uhráli fotbalisté Hradce s Panathinaikosem remízu 2-2. Jablonec prohrál s Rangers 0-1 a Plzeň v boji o Evropskou ligu padla s Červenou zvezdou 0-3. A obloha dnes bude oblačná až zatažená, můžou se vyskytnout až velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dobré ráno, pondělí 24. srpen, máme po půl sedmé, na řadě je teď naše první ranní pondělní hudební dvojce a ta nabídne Zlaté slavíky ze Slovenska. Petr Naď, písnička Profesor Indigo a pak také Miroslav Žbirka, nahrávka Prvá, přeji vám pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do sedmé, ještě určitě další hity let 60. až 80. v celou potom zprávy. Za malou chvíli Karel Zich, písnička Paráda. Budu rád, když se i dnes zapojíte do ranního vysílání rádia Český Impuls. Opět mě zajímá, do jakého pondělního rána jste se probudili, jaký je teď váš 24. srpen v rámci teplot, oblohy. To vše mi můžete napsat, číslo k nám je 734 787 981. Posíláte zprávy buď to na náš WhatsApp a nebo klasickou SMS-kou. Číslo je stejné.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: A hezké vstávání vám u nich přeje Michael Ransdorf. Na Náchodsku srazil vlak ženu, ta na místě zemřela. Neštěstí se stalo včera večer mezi Hronovem a policií nad Metují. Srážka na několik hodin zastavila provoz na regionální železniční trati. České dráhy zajistily v době výluky náhradní autobusovou dopravu. Teď už je podle webu národního dopravce úsek bez nehody průjezdný. V Plzeňském kraji je 6 akceleračních oblastí pro větrníky. Ve zrychleném řízení by v nich mohlo vyrůst přes 50 větrných elektráren, které budou velké. Původně šlo o 9 míst.
2: V akceleračních oblastech mohou větrníky vyrůst do roka. Ministerstvo pro místní rozvoj původně navrhlo 9 oblastí. Zpracovatel koncepce doporučil 2 vyškrtnout a v dubnu zveřejněném návrhu zůstalo 7 lokalit. Vládou schválených je 6, vypadly Únětice. Zůstaly Hřenče a Střížovice na jihu Plzeňska, Zahrádka a Košetice u Líšťana na severu a Vrabčiny u Mlečic a Bílá Skála u Terešova na Rokycansku. V kraji jsou teď v provozu 3 větrné elektrárny. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
1: Na jaře můžou obchody nabízet víc hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, že kvůli nedostatku krmiva teď čeští chovatelé redukují svá stáda. Vykrmení od telete pro jateční skot trvá přibližně rok. V první polovině příštího roku se proto zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího masa. Česko je přitom z pohledu hovězí produkce soběstačné. Kvůli letošnímu suchu chovatelé nemají dostatek krmiva na uživení stád a proto je začali víc porážet. Potvrzuje to prezident agrární komory Jan Doležal.
3: Nedělá to jenom Česká republika. Když se podíváme třeba do sousedního Rakouska, tam je to zatížení velkou dobyčí jednotkou dvojnásobné oproti nám, tak tam už slyšíme asi měsíc, že opravdu posílají ve velkém zvířata na jatka.
1: Podle Doležala současný rok oslabí trh s hovězím v řadě evropských zemí. Současný přetlak českého hovězího ale může způsobit dočasné zlevnění masa. Zdravotní stav 89letého norského krále Haralda V. se zhoršil. Uvedl to podle agentury AFP Královský palác. Už od minulého pondělí je nejstarší evropský panovník v nemocnici. Na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Zastupuje ho korunní princ Hákon. Panovník trpí hemolytickou anémií, tedy stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností. Harald V. v minulosti odmítl abdikovat navzdory vysokému věku, problémům se zdravím i skandálům, kterým čelí královská rodina. Tím nejvýznamnějším je případ nejstaršího syna norské korunní princezny Hebio, který byl v polovině června nepravomocně odsouzený ke 4letému vězení za znásilnění. No a na závěr počasí, sluníčko nám na polojasné obloze připraví příjemné letní počasí, naměříme 20 až 24 stupňů a na Jižní Moravě bude až 27. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls, rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 7 hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké pondělní ráno, 24. srpen, české prázdniny s naším rádiem tento týden míří do středních Čech, pobavíme se o tom v ranním tématu už za malou chvíli. No a teď muzika 60. až 80. na své si přijdou všichni příznivci skupiny Olympic, Petr Janda, písnička Jako za mláda, přeji hezký start nového týdne.

0: Minuta po 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino, Hana Zagorová, písnička Řeka zázraků, která zazněla v seriálu My všichni školu povinní. Už koukám na vaše textovky ohledně počasí. Dobré ráno, z Němice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno 11 stupňů. Šestku má na teploměru paní Helča z Kraslic a také se nám ozvala paní Vlaďka z Jemnice, která hlásí 8 stupňů, blanketnou oblohu. Jsem tam nějaký mrak. A to píše naše paní Vlaďka Zimnic. Tak moc pozdravuju, děkuju za vaše zprávy. 734 787 981, to je číslo k nám. Určitě my i vy můžete napsat, do jakého rána jste se probudili, a textovky sbírám buď to na našem WhatsAppu, a nebo prostřednictvím klasické SMS brány.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Slavíci z Madridu, tak ty nám rozezní naše pondělní ranní impulzovec krabička. Valdemar Matuška bude zpívat, uslyšíme ale i Helenu Vondráčkovou, která nám okomentuje písničku a uvede impulzovec krabičku po 7:30. Kolega Saša Hemala nezahálí, po víkendu chystá své televizní tipy, uslyšíme je o 12:30. Ranní téma dnes míří do středních Čech, české prázdniny s rádiem Český impuls pokračují před námi, je poslední týden našeho společného letního putování, kdy jsme se celé prázdniny utvrzovali v tom, že všude dobře, u nás nejlíp. Mě zajímá, co se vám vybaví, když se řeknou střední Čechy. Máte ve středních Čechách své oblíbené místo, to hrad, zámek, vesnici nebo restauraci, kam se rádi vracíte? 604 111 211, to je číslo k nám. První reakce, komentáře zhruba za takových 6-7 minut, těšíme se na ně. Teď máme 2 minuty po 7:45, startuje letní kino. Hana Zagorová, písnička Řeka zázraků.

0: Dobré ráno, pondělí 24. srpen, blíží se nám 7:30 do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem. Za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. to je jasná věc, ale předtím ještě naše ranní téma. České prázdniny s naším rádiem míří tento týden do středních Čech, tam, kde je hradů a zámku hromada, stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. A je to poslední týden našeho společného letního putování. Putování, kdy jsme se celé prázdniny utvrzovali v tom, že všude dobře, u nás nejlíp. A mě zajímá, co se vám vybaví, když se řeknou střední Čechy a co tam podle vás nesmí nikdo vynechat. Byli jste někdy na Karlštejně, Křivoklátě, Konopišti nebo českém Šternberku, co vás tam nejvíc dostalo? Máte ve středních Čechách své oblíbené místo, hrad, zámek, vesnici nebo restauraci, kam se rádi vracíte? Máte typ na místo, které většina lidí přehlíží a přitom stojí za výlet? Jste ze středních Čech, co je na vašem kraji to úplně nejlepší a co byste ostatním vzkázali, ať tam vyrazí?
1: Dobré ráno, zdravím vás, jsem ze středních Čech, takže obec Vokařov, ale Honziku, hlavně my tam máme ty kozojedy taky, jsou kousíček od Kostelce nad Černými lesy a máme taky Piskočily a spoustu dalších úžasně znějících malých obcí, Štemberk, kde má chybu, mějte se.
0: Pozdravujeme, co vy a střední Čechy, máte nějaký tajný tip na nějaké skvělé místo, ať už hrad, zámek, vesnici nebo restauraci, kam se rádi vracíte, určitě nám můžete zavolat, zapojte se i vy do ranního vysílání 604 111 211, to je číslo k nám. A teď už muzika, ale 60. až 80.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším.
6: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: 4 minuty po půl osmé posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Petra Janů, písnička Moje malá premiéra. Teď už ale kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Mišáku, je to tvoje hezké ráno i tobě.
1: Příjemné pondělní vstávání. Lidé dnes můžou začít objednávat druhou emisi státních dluhopisů republiky. V Olomouci stane před soudem mladistvý Hoch kvůli brutální vraždě v Zábřehu na Šumpersku. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Dvě děti přišly o život a dalších 9 lidí utrpělo zranění při náletu ukrajinských dronů na Krasnodar na jihozápadě Ruska. A české volejbalistky na mistrovství Evropy prohrály s favorizovaným Srbskem 1-3 na sety a na závěr vám přinesu počasí, mraky nám postupně zmizí z oblohy, vydrží jich jen pár. Do toho se budou teploty pohybovat mezi 20 a 24. Na jižní Moravě bude až 27. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dvě minuty po 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše pondělní ranní impulzovic Krabička. Máme v ní Valdemara Matušku, písničku Slavíci z Madridu. Velehy tohleto zpěváka uvede zpěvačka Helena Vondráčková. Máme 7:45.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Slavíci z Madridu, nádherná písnička Valdemara Matušky. Mám před očima ten okamžik. Jsem na libereckých výstavních trzích. Já ještě jako holka školou povinná, kdy jsem si tenhle koncertní výjezd vzala místo chmelu jako brigádu. A poprvé tam zpívám po boku Valdy a Karla Gota. Pamatuju si, že jsem i s kytarou v ruce tuhle písničku zpívala s Valdou jako sboristka v divadle Rokoko. Doprovázela jsem ho a on zpíval Slavíky jako jeden ze svých největších hitů.

nás, do nás nevtívčího klíma. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Dobré ráno, pondělí 24. srpen, blíží se nám 8. hodina, společně startujeme nový týden. Do zpráv celou za malou chvíli písničky let 60. až 80. České prázdniny s naším rádiem tento týden míří do středních Čech, tam, kde je spousta krásných, zajímavých míst a my zjišťujeme, která ta místa máte vy nejradši. Zajímá mě, co se vám vybaví, když se řeknou střední Čechy, co tam podle vás nesmí nikdo vynechat. Byli jste někdy na Karlštejně, Křivoklátě, Konopišti nebo českém Štenberku, co vás tam nejvíc dostalo? Máte ve středních Čechách své oblíbené místo, hrad, zámek, vesnici nebo restauraci, kam se rádi vracíte? Máte tip na místo, které většina lidí přehlíží a přitom stojí za výlet? Jste ze středních Čech, co je na vašem kraji to úplně nejlepší a co byste ostatním vzkázali, ať tam vyrazí?
1: Ještě zajímavá obec je v okrese Domažlice, Močerady.
0: Píšeme si, děkujeme za zajímavý tip, co vy a střední Čechy, místo, kde je hromada hradů, zámků, zkrátka krásných míst, které určitě stojí za to navštívit. Zavolejte nám 604 111 211, to je číslo k nám. A teď už muzika let 60. až 80.
2: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí, ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
8: Tak dobře.
7: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
7: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Český impuls. Zprávy v 8.
1: A hezké ráno vám u nich přeje Michael Ransdorf. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání po 12-leté dívce z Ústí nad Labem. Ta ležela v teplické nemocnici s hrozící vážnou akutní příhodou. Včera z ní v pozdních odpoledních hodinách odešla. Pohřešovaná měla v době útěku na sobě tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její výška je mezi 150 a 160 cm. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Kriminalisté na vypátrání dívky intenzivně pracují, protože z důsledku jejího jednání může dojít k životu ohrožujícímu stavu. S jakýmikoliv informacemi o pohřešované můžou lidé kontaktovat linku 158. Dnes se sejde Ústřední komise pro sucho. Bude řešit mimořádnou situaci v Česku. Probere aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Jde například o hejtmany z Ústeckého nebo Karlovarského kraje. Podle portálu Intersucho je letos délka období s nedostatkem půdní vláhy rekordní. Na 30% území se její nedostatek vyskytuje už od začátku roku. Dvě děti přišly o život při náletu ukrajinských dronů na ruský Krasnodar. Dalších 9 lidí, včetně 7 dětí, utrpělo zranění. Trosky dronů zasáhly dětské centrum, další obytné budovy a také sklady, ve kterých vypukl požár. Hoří například haly druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon. Potvrdila to sama firma. Podle OSN už v rusko-ukrajinské válce zahynulo při nejmenším přes 16,5 tisíce civilistů. Drtivou většinu obětí eviduje na území pod kontrolou Kyjeva. Bezpečnostní opatření ve zlínském mrakodrapu zatnouti pec vandalům. Ti tu vyvádějí věci, nad kterými zůstává zdravý rozum stát. Sídlo zlínského kraje je přitom na seznamu kulturních památek Česka.
2: O to jsou zářezy, a to doslova. Lupáku více udivující. V oběžném výtahu, takzvaném paternosteru, někdo neznámý vyryl obrazce do dřevěného obložení. Majitele mini mozků řádili také jinde, na střeše 77 metrů nad zemí. Rozbili speciálně dalekohledy, jinde poničili historické židle, prorazili dveře a páchali i další nepravosti. Jejich řádění, které stojí stovky tisíc korun na opravách, má učinit přítrž dokonalejší kamerový systém a moderní rámy u vchodu do mrakodrapu. Jan Čada, Zlín.
1: A jdeme na počasí, trošku rozšířené. Během dnešního rána bychom si totiž měli oblézt vrstvy navíc. Například na Šumavské Kvildě šly teploty i 3 stupně pod nulu. Venku je teď ale běžně mezi 7 až 10 stupni. Hodit se tak může teplejší mikina. Vyhřátou bundu bychom ale měli stále nechat na věšáku. Přes den se totiž zase oteplí na příjemné letní teploty mezi 20 až 24. Na jižní Moravě bude až 27 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Dál vás bude provázet Adam Kuřica.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 8:04, já zdravím všechny pány se jménem Bartoloměj, kteří dnes slaví svátek. Pondělí 24. srpen, přeji hezké ráno a teď už Linda s Pavlem, duet Kdo nespívá, nemá hit.

0: Za 3:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli skupina Olympic, písnička Dynamit, která zazněla ve filmu Metráček, čeká nás naše letní kino. Já už koukám na vaše textové zprávy na našem WhatsAppu. Dobré ráno, z Čínska přeje pan Jiří, který hlásí 11 stupňů. A také se dívám, že se nám z Velkých Karlovic ozvala paní Eva, která hlásí polojasno, příjemných 13 stupňů. Paní Eva přeje všem klidný den. Tak hezké ráno i vám, paní Evo, moc děkuji za vaše zprávy. 734-787-981, to je číslo k nám, určitě můžete psát i nadále. Těšíme se na vaše další zprávy a samozřejmě za malou chvíli muzika let 60. až 80.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další hudební dvojice nás přenese do roku 1984. Zpívat budou Věra Špinarová společně s Petrou Janů a pak nás také nemine Petr Rezek, více prozradím po 8:30. Také se můžeme těšit na večerní program našeho rádia, kdy si zahrajeme country, folk a trampskou muziku, a to po 19. hodině. Na Facebooku opět zjišťujeme, jaký jste měli víkend, co jste dělali během soboty, neděle, kdy jste byli, co jste viděli, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Za 8:45, teď už skupina Olympic, písnička Dynamit.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: pondělí 24. srpen, přeji hezké ráno, blíží se půl devátá, české prázdniny s naším rádiem pokračují, míří tento týden do středních Čech, tam, kde je hradů a zámku hromada, stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. A je to prosím vás poslední týden našeho společného letního putování, kdy jsme se celé prázdniny utvrzovali v tom, že všude dobře u nás nejlíp. Mě zajímá, co vy a střední Čechy.
1: Když jsem byla malá holka, tak jsem jezdila k babičce do Chebu. Jezdili jsme vlakem, takže jsem vždycky viděla ten Karlštejn u Berouna a bylo to moc hezký pokoukání. A až jako dospělá, když už jsme měli s manželem dvě děti, tak jsme se na ten Karlštejn tedy dostali fyzicky a je to úžasné místo.
0: Ano, můžu potvrdit, Karlštejn opravdu krásné místo. Sám se tam vždycky rád vracím. Co vy? Máte taky nějaké oblíbené místo ve středních Čechách, hrad, zámek, vesnici nebo restauraci, kam se rádi vracíte? Podělíte se s námi o to místo 604-111-211, to je číslo k nám a teď už si hrajeme muziku let 60. až 80.
2: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Minuta po půl deváté, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pondělí 24. srpen. Zdraví nás od Řípu naše paní Dáša, která hlásí 10 stupňů a slunce. Paní Dášo, krásné pondělí a nový týden i vám. Děkuju za zprávu. 734-787-981, to je číslo k nám. A teď už kolega Michal Ransdorf, nejnovější zprávy, minuta po půl deváté a po něm Lenka Filipová, písnička Za všechno může čas.
1: Hezké pondělní ráno. Cestovní kanceláře varují před nabídkami falešných zájezdů na sociálních sítích. Soud dnes rozhodne o vazbě Tomáše Jiříkovského v bitcoinové kauze. Tripartita projedná zvýšení minimální mzdy a růst platů v příštím roce. Dvě děti přišly o život a dalších 9 lidí utrpělo zranění při náletu ukrajinských dronů na Krasnodar na jihozápadě Ruska. Tenistka Nikola Bartuňková zahájila v Monterey generálku na US Open výhrou nad Antonií Růžičovou z Chorvatska. A přes den počasí bude příjemné, po ránu můžou ojediněle přijít mlhy, které se postupně rozpustí, stejně jako většina mraku. Zahřejeme se na 20 až 24 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené pondělní ráno, 24. srpen. Na řadě je naše další hudební dvojce a ta nás teď přenese do roku 1984. Z této doby nabídnu duet To máme mládež. Zpívat budou Věra Špinarová a Petra Janů a pak nás také nemine Petr Rezek, píseň Rozdíly aneb a přesto tě máme rád. Máme za 2:45.
1: Hudební dvojice
2: aneb vrána k vráně sedá.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pondělí 24. srpen, blíží se 9. hodina do dopoledne, do zpráv celou naše ranní téma. My jsme se po celé prázdniny utvrzovali v tom, ještě se stále utvrzujeme, že všude dobře u nás, nejlíp české prázdniny tento týden míří do středních Čech, tam, kde je hradů a zámku hromada, stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. A mě zajímá, co se vám vybaví, když se řeknou střední Čechy, co se tam podle vás nesmí vynechat. Byli jste někdy na Karlštejně, Křivoklátě, Konopišti nebo na českém Šternberku? Máte ve středních Čechách své oblíbené místo, hrad, zámek, vesnici nebo restauraci, kam se rádi vracíte? Máte tip na místo, které většina lidí přehlíží a přitom stojí za výlet? Jste ze středních Čech, co je na vašem kraji to úplně nejlepší a co byste ostatním vzkázali, ať tam vyrazí?
1: Beroun je moc krásný město, přijďte ho navštívit. Kolem máme i další památky, jako svatý Jan pod Skalou, Karlštejn, Křivoklát. Mějte se moc hezky, zdravím vás všechny.
2: Já ze Středočeského kraje mám nejradši Kutnou horu, já jsem se tam totiž narodila a bydlela jsem v Solopiskách, do Suchdola jsem chodila do školy a ten nádherný kostel nebo chrám teda v té Kutné hoře, ten je úplně úžasný, ten je uchvatný.
0: Děkujeme za vaše tipy a teď už muzika, ale 60. až 80.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.

0: s kuřicí. Ale hlavně, ach jo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
2: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Hezké dopoledne. Cestovní kanceláře varují před falešnými zájezdy. Ty se šíří především na sociálních sítích. Někteří cestovatelé už naletěli lidem, kteří se tváří třeba jako průvodci a lákají své oběti hlavně do exotických destinací. Nabízí často pohádkové ubytování poblíž pláže a cenou v řádech 1000 korun. Aby vzbudili důvěru, rozesílají falešné e-maily se zdánlivou rezervací na hotelové platformě Booking. Podle České televize pak z lidí vylákají zálohu, pak ale přestanou komunikovat a své na sociálních sítích smažou. Zájezdy přitom smí pořádat jen cestovní kanceláře s koncesí. Ty musí i garantovat, že za svého klienta zaplatí případné náhradní ubytování nebo řeší zrušené lety. U neoficiálních cestovek musí lidé zaplatit za takové lapálie sami a vymáhat je až zpětně. Všechny oficiální cestovní kanceláře můžete najít na webu Ministerstva pro místní rozvoj. Stačí zadat do vyhledávače seznam cestovních kanceláří. Hasiči včera večer zasahovali u požáru bytu na pražském Chodově. Z domu přitom evakuovali 8 lidí. 5 jich zachránili a předali do péče zdravotnických záchranářů. Podle jejich mluvčího se jeden z nich nadýchal z plodin hoření, odvezli ho proto do nemocnice. Podle hasičů hořelo u makartové jádro, koupelna a kuchyň. Příčina požáru je v šetření. Známá zatím není ani výše škody. Lidé můžou začít objednávat druhou emisi státních dluhopisů republiky. Nakoupit obligace můžou za maximálně 3 miliony korun. Zaplatit je nutné do 13. října. Tříměsíční dluhopisy nabízí ministerstvo s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Obligace se automaticky reinvestují, pokud lidé nepožádají předem o jejich vyplacení. Výnos ze státních dluhopisů je osvobozený od 15% daně z příjmu. V první emisi lidé nakoupili dluhopisy za celkem 74 miliard korun. Ministerstvo ještě plánuje v předvánočním období upisovací období pro třetí emisi, ve které nabídne 3 typy dluhopisů. A na závěr sport. Fotbalisté brněnské Zbrojovky Válí v 5. kole nejvyšší soutěže vyhráli v Teplicích 2-0 a v tabulce jsou coby z nováček 7. Navíc mají jeden zápas k dobru a v případě vítězství se Brno posune pouhý bod za vedoucí Slávii. Trenér Zbrojovky Martin Svědík ale říká, že jeho mužstvo má ještě výrazné rezervy.
3: Když máte vlastně za zápas, já nevím, 2 šance, dáte 2 góly, tak jste prostě 100% jste produktivní a tím, že vlastně ta defenziva byla bezchybná, tak si odvážíme to vítězství, jo, ale určitě vlastně máme na čem pracovat a to zejména v té ofenzivě, protože v té se musíme zlepšit.
2: V dalším včerejším zápase porazila Olomouc Pardubice 3-1. No a na závěr jdeme na počasí, sluníčko nám na polojasné obloze připraví příjemné letní počasí, naměříme 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 9. hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené pondělní dopoledne, 24. srpen a teď už kardinálové písnička Nejkrásnější sen, hezké dopoledne.

0: Čtvrt na deset posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 24. srpen, přeji hezké dopoledne, máme za sebou víkend a opět mě zajímá, co jste dělali, kde jste byli, co jste zažili, co jste všechno viděli, sbíráme vaše fotky z víkendu a to na našem Facebooku www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Paní Martina Válcová zavítala do Polska na atletickou diamantovou ligu. Krásná fotka a stadionu, děkujeme za ní. Dále koukám, že paní Anu Caltovou navštívili pravnoučata, která se nám s nimi zvětšnila. Také děkujeme za pěknou fotku. Paní Ilona Lébrová vyrazila na bowling o víkendu. Dále koukám, že nám tam fotíte svoje miláčky. Paní Jana Strměnová měla brinzové halušky na jídlo. Tak co vy, jaký byl váš víkend? Sbíráme vaše fotky www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme minutu po čtvrt na deset, za malou chvíli letní kino, píseň v pohodě, Petr Kotfalt, Standa Hložek, skladba z filmu Slunce, seno, jahody.
1: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: No tak pojď zapel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 24. srpen. Přeji hezké a ničím nerušené dopoledne. Ještě koukám i na vaše zprávy ohledně počasí. Ty nám posíláte buď to SMS-kou nebo klidně na náš WhatsApp. Z Českého Těšína nás zdraví paní Ivanka společně s panem Jindřichem, který hlásí 13 stupňů a polojasno. Pozdravy posíláme na zpátek a já samozřejmě nabídnu další hity leče 60. až 80. Eva Pilarová, písnička Monteho Čardáš, 2 minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 24. srpen, přeji hezké dopoledne, blíží se 10. hodina. Do zpráv celou za malou chvíli skupina Čechomor společně s Lenkou Dusilovou, písnička Proměny. Dnešní ranní téma nás zaválo do středních Čech. České prázdniny s rádiem Český Impuls pokračují. My jsme se dnes bavili o kraji, kdy je hradů a zámku hromada, stejně jako o skvělé nálady a úžasných lidí. A jedná se o poslední týden našeho společného letního putování, kdy jsme se celé prázdniny odfrozovali v tom, že všude dobře u nás nejlíp. Mě zajímalo, co se vám vybaví, když se řeknou střední Čechy? Byli jste někdy na Karlštejně, Křivoklátě, Konopišti nebo na českém Šternberku? Co vás tam nejvíc dostalo? Máte ve středních Čechách své oblíbené místo, hrad, zámek, vesnici nebo restauraci, kam se rádi vracíte? Máte tip na místo, které většina lidí přehlíží a přitom stojí za výlet? Jste ze středních Čech, co je na vašem kraji to úplně nejlepší a co byste ostatním vzkázali, ať tam vyrazí?
1: Střední Čechy, to je moje srdcovka. 7 let jsem bydlela v Berouně a koně pruské jeskyně. To je další krásné místo, jinak jste jmenovali všechno, kam stojí za to vyjet. Jsou nádherný střední Čechy.
2: No a zapomněli jste samozřejmě na oblíbenou Kouřim, na kterou vznikl i vtípek, že dopravní policisté prosí, aby slečny stopující do této lokality volili správný tvar, jelikož slečna stojící u silnice s nápisem Kouřim jim způsobuje zbytečné dopravní nehody. Tak mějte fajn den a mějte se krásně.
3: Když jsem byla malá holka, tak jsem jezdila k babičce do Chebu. Jezdili jsme vlakem, takže jsem vždycky viděla ten Karlštejn u Berouna. Bylo to moc hezký pokoukání. A až jako dospělá, když už jsme měli s manželem 2 děti, tak jsme se na ten Karlštejn tedy dostali fyzicky a je to úžasné místo.
4: Hudební kalendář Českého Impulsu.
5: Někdy má osud jiné plány nejenom s lidmi, ale také písničkami. Vyprávět by o tom mohl Lešek Semelka u písničky Šaty z šátků. Kdo si tuhle písničku u Leška objednal, proč ji nakonec nespíval a jak velké ztráty byly vykompenzovány úspěchem tohoto songu, se dozvíte v hudebním kalendáři tuto středu o 11:30. Těší se na vás Lešek Semelka a Zdeněk Sekanina.
4: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extra renty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extra renta od Allwinu.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
2: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michail Ransdorf. Před olomouckým soudem dnes stane mladistvý chlapec. Je obžalovaný z brutální vraždy muže v Zábřehu na Šumpersku. Svou oběť si loni v říjnu vybral zcela náhodně. Podle kriminalistů si chtěl pouze vybít vztek a agresi. V době činu mu bylo 15 let. Mladík je od vraždy ve vazbě. Soudce nevyloučil, že by rozhodnutí mohlo padnout už dnes. Dospělému pachateli by za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem hrozila sazba 15 až 20 let nebo výjimečný trest. V případě mladistvého je to maximálně 10 let. Vášně kolem velryby Timmy stále planou. Zaměstnanci Německého mořského muzea ve Stralsundu i samotná instituce čelí výhruškám. Informovala o tom agentura DPA s tím, že pracovníci dokonce museli požádat o utajení svých kontaktních údajů. Nenávist vůči muzeu vypukla poté, co tamní odborníci doporučili místo snah o záchranu ponechat keporkaka v klidu uhynout. Mimo jiné čelili obviněním, že velrybu chtěli nechat pojít, aby získali do sbírek kostru kytovce, případně ji mohli za miliony eur prodat. Lidé při konzumaci potravinových doplňků často chybují. Nadužívání nebo nevhodné kombinace přírodních látek můžou způsobit vážné zdravotní potíže. Podle zjištění Mladé fronty dnes riskují také u některých produktů z dovozu. Může v nich být příměs nepovolených, neúčinných nebo dokonce toxických látek. Nejnovější zpráva Státního zdravotního ústavu uvádí, že loni bylo hlášených 13 případů nežádoucích zdravotních reakcí po konzumaci potravin, nejčastěji doplňků stravy. V průměru vyšetřuje 169 případů ročně. A jdeme na volejbal. České volejbalistky potrápily favoritky. Naše hráčky na domácím mistrovství Evropy dokázaly se vracet obhájkyním stříbra ze Srbska. Nakonec ale prohrály 1-3 na sety a připsali si první porážku. Univerzálka Monika Brancůská říká, že utkání se Srbskem jim pomůže do dalšího průběhu turnaje.
3: Určitě to vzpruha je. Samozřejmě jsme věděli, že Srbky jsou strašně silný tým a chtěli jsme s nima poměřit síly a ukázat to nejlepší, co umíme. Myslím si, že první na začátku se nám to hodně povedlo. Třetí set byl taky v naší režii. Bohužel to nedokážeme vydržet zatím dostatečně dlouho na to, aby se s nima mohli držet krok třeba do pátého setu.
2: Další utkání čeká naše volejbalistky zítra proti Ukrajině. Budeme pro vás všechno sledovat. Výsledky se dozvíte dřív než ostatní. A jdeme na závěr. Na počasí dnes bude příjemno, hezky nám zmizí z oblohy mraky, vydrží jich jen pár, do toho se budou teploty pohybovat mezi 20 a 24. To byly zprávy a Michail Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Ráno se změnilo v dopoledne, teď máme 10 hodin a 3 minuty. Vítě Vávra, dívky z diskotek, první písnička po 10. Já jsem Ludvík Pospíšil.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. A sedněte si ke mně a napíjte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp.

0: Tolik skupina Katapult na českém Impulzu, za chvíli Iveta Bartošová, Tři oříšky, písnička z našeho letního kina. A taky budeme mluvit o Poličce na Svitavsku, prý má nejkrásnější hradby u nás. Proč? Tak to prozradí Hana Kracíková. Rubriku pro všechny české patrioty Máme Česko rádi vysíláme přesně v 10:30 a to už je za pár minut. Tady je Český Impuls.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Pondělní program Českého Impulzu, hrajeme české písničky 60. až 80. let. Před námi Karel Gott, Už dávno dal jsem ti klíč. Hned po půl jedenácté pomáme Česko rádi. Tentokrát se zastavíme u českomoravské zemské hranice.
1: Máme Česko rádi.
2: Pro dnešní Máme Česko rádi jsem si u Mirka Tausiga objednala něco na jihovýchodě Moravy a nejlépe nějaké město, kde se dá případně schovat před nečasem v nějaké kavárně. Nuže, Mirku.
3: Dobrý den. Tak doufám, že vás nesklamu. Ale abyste to neměla tak jednoduché, dám vám hádan. Víte, kde se narodil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk?
2: Tak to bude nejspíš ostuda, protože nevím.
3: Tak po dnešku už to vědět budete. Je to na Slovácku, v Hodoníně.
2: Sláva, už vím, kam jedeme. A co tu uvidím?
3: Tak začali jsme Masarykem, proto navážu. Stojí tu jeho socha i rezidence. Masarykovo muzeum najdete v barokním zámečku z poloviny 17. století, který skrývá obsáhlou expozici o životě prvního československého prezidenta.
2: Hodonín je ale také lázeňské město.
3: No ano, hlavním léčebným prostředkem je tu jednobromová minerální voda Solanka. V Hodoníně ji čerpají třemi vrty z hloubky bezmála 2 kilometrů. Spolu s přírodním plynem se tu používá nejčastěji při léčbě nemocí pohybového ústrojí, krevního oběhu a samozřejmě nervového systému.
2: Nervy se v Hodoníně pomáhají léčit také k lidem, třeba procházkami po lázeňském parku.
3: No a já bych ještě zkusil další cíle procházek. Může to být radnice postavená ve stylu norimberské secese. Také tady zní zvonkohra, vždycky ve 3 odpoledne a v 6 večer.
2: Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: tolik Saturn na Českém Impulzu. Hrajeme české písničky celý den. Přesně v 11 hodin uděláme krátkou výjimku, to přijdou zprávy, bez těch to nejde, chceme vědět, co se děje. No a právě teď pro vás máme dvě zpívající Petry, tedy dnešní oslavenkyně. Petra Černocká bude zpívat Koukej se mnou si píseň Broukej a svátek slaví taky Petra Janu, před námi je písnička Stůj. Já jsem Ludvík Pospíšil a budu se na vás těšit zítra naslyšenou tady na Českém Impulzu.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na DEK.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Hudební dvojice
7: Aneb, co mají písničky společného? Pojď.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. 12-letá dívka utekla z teplické nemocnice. Byla hospitalizovaná kvůli hrozící vážné akutní příhodě. Kriminalisté po ní pátrají v režimu dítě v ohrožení. Pohřešovaná měla na sobě v době útěku tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její výška je mezi 150 a 160 cm. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jde o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči. Policisté prosí veřejnost o pomoc. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na linku 158. Písek na dětských hřištích v Česku prochází kontrolou. Krajské hygienické stanice už odhalily problémy s jeho kvalitou. Normy nesplňovaly například odebrané vzorky v Královéhradeckém kraji, na Vysočině, ale i v Praze. Problém jsou podle serveru novinky.cz bakterie i paraziti. Dětem může kontaminovaný písek způsobovat zdravotní potíže. Letos hygienici v laboratořích testovali písek ze 64 hřišť a limity nesplnilo 11 vzorků. To je zhruba každé šesté. Další stanice kontroly ještě chystají. Češi propadli investování, čím dál častěji, ale ke zhodnocování svých úspor využívají místo návštěvy banky mobilní aplikace. Snadný přístup k obchodování má ale svá rizika. Podle mluvčího České národní banky Krejčího může svádět k impulzivnímu obchodování podle emocí nebo vidiny rychlého zisku. Podle deníku Právo zhruba 2/3 lidí ukládají peníze pravidelně, typicky po menších částkách každý měsíc. Na jaře můžou obchody nabízet víc hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, že kvůli nedostatku krmiva teď čeští chovatelé redukují svá stáda. Vykrmení od telete pro jateční skot trvá přibližně rok. V první polovině příštího roku se proto zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího masa. Česko je přitom z pohledu hovězí produkce soběstačné. Kvůli letošnímu suchu chovatelé nemají dostatek krmiva na uživení stád a proto je začali víc porážet. Potvrzuje je to prezident agrární komory Jan Doležal.
2: Nedělá to jenom Česká republika. Když se podíváme třeba do sousedního Rakouska, tam je to zatížení velkou dobytčí jednotkou dvojnásobné oproti nám, tak tam už slyšíme asi měsíc, že opravdu posílají ve velkém zvířata na jatka.
1: Podle Doležala současný rok oslabí trh s hovězím v řadě evropských zemí. Současný přetlak českého hovězího ale může způsobit dočasné zlevnění masa. No a na závěr jdeme na počasí, to dnes bude celkem příjemné, mlhy už se postupně rozpustily, stejně jako většina mraků. Přes den se zahřejeme na 20 až 24 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, mějte hezký den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne po 11. hodině, zdraví od mikrofonu Honza Benešovský a první písničkou Budiš, částečné zatmění srdce od Lenky Filipové.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli znovu otevřeme naše letní kino a připomeneme si šíleně smutnou princeznu fantastickou písničkou Znám jednu krásnou zahradu. Tedy Václav Neckář a Helena Vondráčková. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Český impuls.
1: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, písničku Šaty z šátků Lešek Semelka složil pro Karla Gotta. Ve středu v 11:30, to znamená pozítří touto dobou, nám samotný Lešek Semelka řekne, proč si písničku nakonec nechal sám pro sebe. Poslouchejte hudební kalendář na Českém impulsu vždycky ve středu v 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhleníčkám jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: programu Českého impulzu v pondělí 24. srpna. Jdeme do krabičky, do naší hudební klenotnice, zahrajeme si olympiky, slavné otázky a Petr Janda, šéf kapely, nám k tomu řekne pár slov. Jsem na to zvědav, příjemný poslech, ještě jednou dobré dopoledne a ve 12 si poslechněte hlavní zpravodajskou relaci.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: O písničce Otázky říkám, že ji mám z repertoáru Olympiku nejradši. Říkám to často proto, abych chtěl pokoj od těch všetečných novinářů, kteří se ptají na takový voloviny. Ale ona je to do určité míry pravda. Je z roku 69 a vyšla původně na singlu jako druhá strana písně Dynamit. Dodnes si na nás posluchači chtějí a pořád se hraje v rádích. Asi proto, že slova, která k ní napsal Zdeněk Rytíř, stále platí.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Provoz na podemleté trati mezi Olbramovicemi a Benešovem vázne. Podle zprávy železnic bude plně obnovený až ve středu večer. Vlaky tam do té doby budou jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí. Vydatný déšť podemlel trať minulý týden v pátek. Pracovníci zprávy železnic nyní likvidují naplavené nánosy a připravují obnovu železničního náspu. Komplikací je těžko přístupný terén. Páteční bouřky a silné deště zasáhly středu Český kraj nejvíc ze všech regionů. Nejpostiženějším středočeským okresem bylo právě Benešovsko. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. Dnes bude kolem 22, na jižní Moravě až 27 stupňů. Odpolední teploty se budou až do pátku postupně zvyšovat. Zítra a ve středu o zhruba 2 stupně. Ve čtvrtek a v pátek teploty v Čechách vystoupají na 30, na Moravě bude 32 stupňů. O víkendu se pak mají teploty vrátit k 25 stupňům Celsia. Zlínský mrakodrap zavádí bezpečnostní opatření kvůli vandalům. Sídlo Zlínského kraje je na seznamu kulturních památek České republiky. To ale výtržníky nezastaví.
2: O to jsou zářezy, a to doslova. Lupáku více udivující. V oběžném výtahu, takzvaném paternosteru, někdo neznámý vyryl obrazce do dřevěného obložení. Majitele mini mozků řádili také jinde, na střeše 77 metrů nad zemí. Rozbili speciální dalekohledy, jinde poničili historické židle, prorazili dveře a páchali i další nepravosti. Jejich řádění, které stojí stovky tisíc korun na opravách, má učinit přítrž dokonalejší kamerový systém a moderní rámy u vchodu do mrakodrapu. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: Záhadná nemoc zabíjí keňské slony. Už nejméně 19 jich uhynulo od června v jižní Keni, většinou samic a mladých samců. Příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Všechna uhynulá zvířata měla stejné příznaky, včetně částečného ochrnutí a neschopnosti se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody původně upozornila na vysoké koncentrace kyanidu v tělech uhynulých slonů a možnost otravy pesticidy. Zatím se ale tato teorie nepotvrdila. V úterý čekáme polojasno až oblačno, místy zataženo, sem tam s deštěm nebo s přeháňkami. V Čechách naměříme teploty kolem 24. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré poledne, 3 minuty po 12. hodině. Zpívat přichází Michal Penk, hned potom Pavel Novák nebo Pavel Dubeš. A k tomu jeden Honza Benešovský. Přeju pěkné poledne všem z Českého impulzu.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voly, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum.

0: Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Za malou chvilku připomínáme pohádku A G duchové v našem letním kině. Dana Vávrová, Jiří Procházka, Zavolejte stráže. No a když jsme u filmové a televizní produkce, tak si poslechněte taky televizní chvilku Alexandra Hemaly v 11:30. Saša dokončuje výběr. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne. Tady je Český impuls, Honza Benešovský zdraví za všechny od mikrofonu.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Někdy má osud jiné plány nejenom s lidmi, ale také písničkami. Vyprávět by o tom mohl Lešek Semelka u písničky Šaty z šátků. Zralá světlo zháří. Kdo si tuhle písničku u Leška objednal, proč ji nakonec nespíval a jak velké ztráty byly vykompenzovány úspěchem tohoto songu, se dozvíte v hudebním kalendáři tuto středu o 11:30. Těší se na vás Lešek Semelka a Zdeněk Sekanina.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
1: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: No tak pojď zabej!
5: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
5: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
5: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Jiřina Bohdalová se promění v kamelotku, poslechněte si to ve 4:15 v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Sašu tady máme i v tuto chvíli, aby nás obeznámil s televizním programem na dnešní večer, tak si klidně dělejte poznámky. Honza Benešovský zdraví, příjemné odpoledne, Český impuls.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Světová i naše kinematografie nás dennodenně přesvědčují, že na práci policie se dá podívat z různých úhlů pohledu. Ty seriózní asi převládají, viz Místo zločinu Ostrava, Specialisté či Polda, tedy jen co se dnešního večera týče. A pak je tu třeba Četník a Mimozemšťané, což je starší francouzská komedie s Louis Définem, který musí v Saint-Tropez čelit nájezdu, tedy lépe řečeno náletu mimozemšťanů, kteří naštěstí při svém přistání udělali chybu. Jakou, to už vám prozradí ve 20 hodin na ČT2 v komedii Četník a Mimozemšťané. Z těch seriózních detektivek si pak můžete dát Místo zločinu Ostrava, kde se ale začnou řešit případy výbuchů po domácku vyrobenými bombami. Jde o to rychle odhalit aktéry těchto hanebných činů. Také se dnešní epizoda jmenuje Ohrožení a začíná ve 20:10 na ČT1. Na jedné straně je únos též hanebnou záležitostí, jak naznačuje pokračování Specialistů, ale na druhé straně tito objeví, že se jedná o bezohledného podnikatele, který lidi kolem sebe jen využívá a spíše zneužívá. Tatínek, tak zní název pokračování Specialistů ve 20:20 na Nově. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: chladí. Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, před námi je hudební dvojice, do které si nasadíme zlaté slavíky ze Slovenska. Tím prvním bude Petr Naď, slavná písnička Profesor Indigo a potom Miroslav Žbirka Prvá. Honza Benešovský u mikrofonu, krásné odpoledne, taky už připravujeme hlavní zpravodajskou relaci na 13. hodinu, takže kdo chce být v obraze, dál poslouchá Český impuls.
1: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hudební dvojice
5: Aneb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Vláda schválila změny v podpoře penzijního spoření pro mladé. To příští rok zřejmě vzroste. Poplatky za spoření naopak klesnou. Teď vládní návrh zamíří k posouzení do parlamentu. Houbaři chodí s prázdnými košíky. Houby teď u nás totiž nerostou, ale pokud se k dešti z minulého týdne přidají další, za týden až 10 dní se můžou objevit první houby. Podle mykologů v Česku zatím houby nerostou a nejsou. Efekt deště se objeví až za zhruba 7 až 10 dní. Jako první pak vyrostou žampiony, případně bedly, špičky nebo píchavky. Teprve po nich a hlavně pokud ještě zaprší, začnou růst i hřibovité houby. Značná část Čechů žije od výplaty k výplatě. Jak vyplývá z průzkumu, který má k dispozici ČTK, přibývá Čechů, kterým na konci měsíce nezbyde z výplaty nic. Letos jich je 13%, to je o 4% víc než loni. Ekonomicky slabší domácnosti tak mohou mít problém s nenadálým výdajem a může je proto finančně vyčerpat i jenom oprava auta nebo nákup nové pračky. Zároveň ale čím dál víc Čechů má našetřené úspory, které jim vydrží déle než rok. To potvrzují i data Eurostatu. Podle analytiků to ukazuje na rozevírání sociálních nůžek, kdy roste rozdíl mezi bohatými a chudými v majetku, příjmech, vzdělávání nebo ve zdraví. Fotbalisté brněnské Zbrojovky válí. V pátém kole nejvyšší soutěže vyhráli v Teplicích 2-0. V tabulce jsou coby nováček sedmý. Navíc mají jeden zápas k dobru. Trenér Zbrojovky Martin Svědík říká, že jeho mužstvo ale má ještě výrazné rezervy.
2: Když máte vlastně za zápas, já nevím, dvě šance, dáte dva góly, tak jste prostě 100% jste produktivní a tím, že vlastně ta defenziva byla bezchybná, tak si odvážíme to vítězství, jo. Ale určitě vlastně máme na čem pracovat a to zejména v té ofenzivě, protože v té se musíme zlepšit.
1: V dalším včerejším zápase pátého kola první fotbalové ligy Olomouc porazila Pardubice 3-1. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně zataženo s přehánkami a deštěm. V Čechách naměříme teploty od 22 do 26 stupňů. Na Moravě s výjimkou jižní bude kolem 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě skončili krátce po 13. hodině, pojďme do stínu Kapradiny za Janou Kratochvílovou. Honza Benešovský u mikrofonu, tady je Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku další seriálová písnička v našem letním kině Krev toulavá z cirkusu Humberto. Karel Gott bude zpívat. No a v půl druhé to už přijde k mikrofonu cestovatel Jirka Kolbaba. Bude mluvit o architektuře jihoafrického kapského města. Tak se na to těšíme. S vámi Honza Benešovský, hezké odpoledne, Český impuls.
1: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí, ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: 2:30 odpoledne, posloucháte Český impuls rádio. Pro radost ze života další písničky jsou před námi namátkou. Karel Zich bude zpívat, Karel Kopecký nebo Pavel Rod. Ale teď už vítáme velkou cestovatelskou osobnost našeho kolegu Jirku Kulbabu a společně zamíříme do Jižní Afriky, nebo konkrétně do Jihoafrické republiky, do Kapského města. Jirka vyškrábne jeden skvost.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Tím skvostem, o kterém chceš mluvit, je Stolová hora. Jak si ji máme představit? Jak ona vystupuje z té krajiny? Co je na ní tak impozantního?
3: Zkusme si představit, že nad městem se tyčí 1000 metrů vysoká, přesně 1067 metrů k tomu, vysoká hora, která má opravdu ten stolový charakter, je úplně zarovnaná a ty můžeš vystoupat pěšky nebo můžeš vyjet třeba lanovkou za 7 minut na ten vrchol a koukat se zpátky do toho města, do té zátoky, na waterfront a na ty části černošské, tam trochu na východě, i takové ty opravdu bohaté plné vil a na downtown, který je plný mrakodrapů, a to bychom třeba na jihu Afriky vůbec nečekali. Nesmírně malebné výhledy ze Stolové hory zpět dolů do města a z města zase na Stolovku. Už první objevitelé evropští, kteří tuto scenérii viděli, tak úplně úžasli.
2: Když se ještě vrátíme ze Stolové hory zpátky do Kapského města.
3: Já jsem teď, abych ještě více soustažnosti pochopil, tak jsem se svezl takovým tím turistickým double deckerem, tím odkrytým autobusem, abych se mohl vyfotit některé detaily, tak nádherná architektura koloniální tam třeba je, také africká do toho, moderní architektura.
2: Byli jsme v Kapském městě a na Stolové hoře. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Pondělí 24. srpna, před námi je další hudební dvojice, do které si tentokrát nasadíme hity se společným letopočtem, nebo řekněme rokem vzniku, rokem nahrání. A ten rok je 1984. V tomto roce vznikla slavná vypalovačka To máme mládež od Věry Špinarové a Petry Janů. No a taky písnička Rozdíly od Petra Deska. Tak příjemný poslech, hlásí se rok 1984. Honzo Benešovský u mikrofonu a taky už připravujeme hlavní zpravodajskou relaci na druhou odpolední.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: No tak pojď zapel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Hudební dvojice
10: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Hezký den. Vláda schválila návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření. Podle ministryně financí Aleny Schillerové má zvýšit motivaci k uzavření penzíka. Zákon předpokládá, že se pro klienty do 29 let zdvojnásobí státní podpora na 40% vložené částky, a to při měsíční úložce mezi 500 a 1700 korunami. U spoření založeného dětem se má snížit limit pro přiznání státní podpory. Vláda také spouští druhé kolo prodeje státních dluhopisů. Lidé dnes mohou začít objednávat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise, takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Zaplatit je nutné do 13. října. Volkswagen čeká perný týden. Vedení koncernu minulý týden prohlásilo, že automobilka je v centru obrovské celosvětové krize automobilového průmyslu. V tomto týdnu proto proběhne hned 9 mimořádných závodních rad po celém Německu. Řešit se bude rozsáhlá restrukturalizace, tedy propouštění i možné uzavření některých závodů. Součástí koncernu je i česká Škodovka. Ta v červenci uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. České volejbalistky potrápily favoritky. Naše hráčky na domácí mistrovství Evropy dokázaly sebrat set obhájkyním stříbra ze Srbska. Nakonec ale prohráli 1-3 a připsali si první porážku. Univerzálka Monika Brancuská říká, že utkání se Srbskem jim pomůže do dalšího průběhu turnaje.
4: Určitě to vzpruha je. Samozřejmě jsme věděli, že Srbky jsou strašně silný tým a chtěli jsme s nima poměřit síly a ukázat to nejlepší, co umíme. Myslím si, že první na začátku se nám to hodně povedlo. Třetí set byl taky v naší režii. Bohužel to nedokážeme vydržet zatím dostatečně dlouho na to, aby se s nima mohli držet krok třeba do 5. setu.
3: Další zápas na mistrovství Evropy čeká naše volejbalistky zítra proti Ukrajině. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně zataženo s deštěm a s teplotami kolem 24. Na Moravě s výjimkou jižní bude většinou kolem 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Dobré odpoledne, zprávy ve 2 hodiny skončily. Zpívat přichází Iveta Bartošová, potom Jiří Schillinger a Honza Benešovský. Zdraví od mikrofonu Českého impulzu.

0: Posloucháte Český impuls odpolední vysílání. Za čtvrt hodinky odvysíláme další tip na výlet. V pořadu Máme Česko rádi. Sejdeme se v Hodoníně, kde se narodil, jak známo, jeden z československých prezidentů. Ale ještě předtím se zastavíme v letním kině Českého impulzu. Připomeneme si seriál Hříchy pro Pátera Noxe. Queen Elizabeth, Zlatá Adamovská, nejbližší písnička, hned potom Marta Kubišová nebo Petr Nať. S vámi Honza Benešovský, hezké odpoledne.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré odpoledne všem, posloucháte Český impuls. Za chvilku Václav Neckář, podej mi ruku a projdem Václavák. Hanna Zagorová bude zpívat, nebo Jiří Korn. Ale teď už míříme do rodiště prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Výpravu vede Mirek Tausik z klubu českých turistů, za kterým cupitá naše kolegyně a kamarádka Hanka Kracíková.
1: Máme Česko rádi.
2: Pro dnešní Máme Česko rádi jsem si u Mirka Tausiga objednala něco na jihovýchodě Moravy a nejlépe nějaké město, kde se dá případně schovat před nečasem v nějaké kavárně. Nuže, Mirku?
3: Dobrý den. Tak doufám, že vás nesklamu. Ale abyste to neměla tak jednoduché, dám vám hádank. Víte, kde se narodil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk?
2: Tak to bude nejspíš ostuda, protože nevím.
3: Tak po dnešku už to vědět budete. Je to na Slovácku, v Hodoníně.
2: Sláva, už vím, kam jedeme. A co tu uvidím?
3: Tak začali jsme Masarykem, proto navážu. Stojí tu jeho socha i rezidence. Masarykovo muzeum najdete v barokním zámečku z poloviny 17. století, který skrývá obsáhlou expozici o životě prvního československého prezidenta.
2: Hodonín je ale také lázeňské město.
3: No ano, hlavním léčebným prostředkem je tu jednobromová minerální voda Solanka. V Hodoníně ji čerpají třemi vrty z hloubky bezmála 2 kilometrů. Spolu s přírodním plynem se tu používá nejčastěji při léčbě nemocí pohybového ústrojí, krevního oběhu a samozřejmě nervového systému.
2: Nervy se v Hodoníně pomáhají léčit také klidem, třeba procházkami po lázeňském parku.
3: No a já bych ještě zkusil další cíle procházek. Může to být radnice postavená ve stylu norimberské secese. Také tady zní zvonkohra, vždycky ve 3 odpoledne a v 6 večer.
2: Hanna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

slyším slova proroka zpět do divadla roku.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Na českém Impulzu Radek Tomášek zpíval jen rock and roll, nic víc. Teď už otevíráme klenotnici českého Impulzu, Impulzovic krabičku, a zahrajeme si píseň Podměšilý host od Hany Hegerové. Ta bude zpívat a Dalibor Janda přidá pár slov ve svém komentáři. Tak na tohle spojení jsem opravdu mimořádně zvědav. Taky chystáme hlavní zpravodajskou relaci, čili pokud jste rádi v obraze a zároveň máte rádi české písničky, tak český Impuls je rádio přesně pro vás.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
3: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Hana Hegerová byla v mé paměti odjakživa spojena spíš s hudbou 60. a začátkem 70. let, kdy se u nás taky nejvíc rozvíjel žánr, kterému se říkalo šanzon. Proto mě tak potěšil i comeback v druhé polovině 80. let, kdy pro ní Petr Habka s Michalem Horáčkem napsali album písniček Podměšilý host. Najednou zněla moderněji než většina jejich současníků. Na té desce je spousta krásných písní, nejen ta známá, do dneška oblíbená Levandulová. Já jsem pro vás vybral titulní písničku Podměšilý host. Je to dokonalý příklad toho, jak může vyznít písnička, když zpěvák ví, o čem zpívá.
5: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průtahů.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. V interiérech nové scény Národního divadla v Praze je víc asbestu, než se čekalo. Stavbaři ho proto budou odstraňovat šetrnou metodou, aby to nijak neovlivnilo okolní prostředí. Bourací práce zvenčí zatím neprobíhají, aby asbest neohrožoval ničí zdraví. Proto je v tuhle chvíli budova nové scény zavřená. Rekonstrukci zahájilo Národní divadlo letos na jaře. Stavbaři na ní budou pracovat asi 2 roky. V Plzni skončila proměna sadů 35. Jeden z nejvytíženějších přestupních uzlů ve městě získal novou zeleň, lavičky, informační cedule i prodejní stánky nebo opravený chodník. Podle vedení západočeského města nabízí přívětivější a bezpečnější prostředí. Díky vyhlášce o regulaci vizuálního smogu z okolních domů navíc zmizely velkoplošné billboardy a poutače. Vyprahlý Kazachstán se učí poroučet větru, dešti. Kvůli vážnému suchu dali úřady zelenou takzvanému osévání mraků. Přitom se pomocí letadel do vybraných oblak rozptylují látky, které mají podpořit srážky. Nejčastěji jde o soli, konkrétně chlorid sodný a draselný. Kapky v mracích se zvětší na několik milimetrů, stěžknou a padají dolů. Osévání mraků podle AFP vyžaduje pečlivou přípravu. Nejprve je třeba identifikovat vhodná oblaka. Ne každý mrak totiž jde stimulovat k dešti. Podle různých studií může tato technika v nejlepším případě zvýšit srážky o 15 až 20%. Projekt vyvolal obavy v sousedních zemí Kazachstánu. Jestli manipulace s deštěm v jedné zemi nebude mít nezamýšlené důsledky jinde. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. Dnes bude kolem 22, na jižní Moravě až 27 stupňů. Odpolední teploty se budou až do pátku postupně zvyšovat. Zítra a ve středu o zhruba 2 stupně. Ve čtvrtek a v pátek teploty v Čechách vystoupají na 30, na Moravě bude 32 stupňů. O víkendu se pak mají teploty vrátit k 25 stupňům Celsia. V úterý čekáme polojasno až oblačno, místy zataženo, sem tam s deštěm nebo s přehánkami. V Čechách naměříme teploty kolem 24. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krátce po 15. hodině Honza Benešovský zdraví od mikrofonu Českého impulzu a zpívat teď přichází Michal David, největší z nálezů a ztrát.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, zpíval Jiří Helekal. Za chvilku už se pojďme potkat v letním kině, kde si připomeneme film Jak dostat tatínka do polepšovny, Prachovské skály, Ivan Mládek, Ivo Pešák. To je muzika, hned potom taky Valdemar Matuška nebo Miroslav Žbirka. A rádi vás uvidíme u nás na Facebooku, dáváme tam novinky, pokud nějaké máme v rádiu, bývají tam soutěže, různá témata, můžete komentovat, lajkovat, glosovat, udělat si nové přátele. facebook.com/Český impuls, to je naše adresa.
1: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: čtvrtého poledne posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Chystáme country hodinku na večer mezi 19. a 20. hodinou. Hrajeme countryové, folkové a trampské písničky a je to vždycky výzva pro vás. Pojďme se sejít, pojďme usednout kolem našeho pomyslného rádiového táboráku. Teď je před námi ovšem písnička Jitky Zelenkové, máme si co říct, potom bude zpívat Petr Spálený nebo Maria Rotrová. Český impuls, česká muzika 60. až 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Jiřina Bohdalová se promění v kamelotku. To si poslechněte ve čtvrt na pět, to znamená za půl hodinky v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. A teď si pojďme dát písničky z ráje do hudební dvojice. Karel Gott začne a přidají se Heidi Janku a Vašo Patejdl. Písničky Cesta rájem a Ztracený ráj. Honza Benešovský mává od mikrofonu, mějte se moc krásně, díky za pozornost a zase zítra po 11. dopoledne naslyšenou na Českém impulzu.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Hudební dvojice
5: aneb 1 plus 1.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Provoz na podemleté trati mezi Olbramovicemi a Benešovem vázne. Podle zprávy železnic bude plně obnovený až ve středu večer. Vlaky tam do té doby budou jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí. Vydatný déšť podemlel trať minulý týden v pátek. Pracovníci zprávy železnic nyní likvidují naplavené nánosy a připravují obnovu železničního náspu. Komplikací je těžkopřístupný terén. Páteční bouřky a silné deště zasáhly středu Český kraj nejvíc ze všech regionů. Nejpostiženějším středočeským okresem bylo právě Benešovsko. Houbaři chodí s prázdnými košíky. Houby teď u nás totiž nerostou, ale pokud se k dešti z minulého týdne přidají další, za týden až 10 dní se můžou objevit první houby. Podle mykologů v Česku zatím houby nerostou a nejsou. Efekt deště se objeví až za zhruba 7 až 10 dní. Jako první pak vyrostou žampiony, případně bedly, špičky nebo píchavky. Teprve po nich a hlavně pokud ještě zaprší, začnou růst i hřibovité houby. Podle webu Českého hydrometeorologického ústavu nejvyšší pravděpodobnost, že narazíte na houbu, je teď v Blanském lese na jihu Čech, v jižní části Orlických hor, pak v oblasti na západ a jih od Ostravy a hlavně v Jeseníkách. Zlínský mrakodrap zavádí bezpečnostní opatření kvůli vandalům. Sídlo Zlínského kraje je na seznamu kulturních památek České republiky. To ale výtržníky nezastaví.
2: O to jsou zářezy, a to doslova. Lupáku více udivující. V oběžném výtahu, takzvaném paternosteru, někdo neznámý vyryl obrazce do dřevěného obložení. Majitele mini mozků řádili také jinde, na střeše 77 metrů nad zemí. Rozbili speciální dalekohledy, jinde poničili historické židle, prorazili dveře a páchali i další nepravosti. Jejich řádění, které stojí stovky tisíc korun na opravách, má učinit přítrž dokonalejší kamerový systém a moderní rámy u vchodu do mrakodrapu. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: V úterý čekáme polojasno až oblačno, místy zataženo, jsem tam s deštěm nebo s přeháňkami. V Čechách naměříme teploty kolem 24. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český Impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké odpoledne, i když dalo by se říci ostré pondělní odpoledne, totiž ten dnešní den je dnem nožů, což je bez pochyby jeden z nejdůležitějších a nejdůmyslnějších nástrojů, které lidstvu umožnili slézt se stromů a tak nějak se o sebe sběrem či lovem sami postarat. Dnes jsme ale dál, máme dokonce i gamma nůž, který léčí, a toho využití tohoto nástroje je samozřejmě mnohem a mnohem více. Ale pozor, nabroušený nůž dovede na naší kůži způsobit při neopatrném zacházení pěknou paseku. Tak všeho s rozvahou, přátelé. A já vám v úvodu našeho zábavného pořadu Smějeme se nabízím Lenku Filipovou, která alespoň podle názvu první písničky je zamilovaná.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
2: Tak to byl balíček karet, který nám představil Miroslav Černý a skupina Rangers. No a my jdeme dál. Za maličkou chvíli totiž budeme svědky setkání dvou kamelotů. Pokud nevíte vy mladí, kdo to byli kameloti, tak to byli prodavači novin. A tito dva, které vám představíme, ke své práci přistupují každý zcela odlišně. Totiž setkali se v televizním televarieté, takže vy už asi tušíte, že ve scénce se nám představí Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák.
3: Večerní prá, velký úspěch. úspěch baletu televize NDR v televarieté Večerní Prá. Večerní...
4: Žádný manžel napadl domovního důvěrníka.
3: Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu.
4: V Nuslích vykolilo 7 autobusů a důvěři se smáli.
3: Vzorná péče o důchodce v Praze 10.
4: 7letý sváděl učitelku o hlavní přestávce.
3: Příkladné závazky pražských kováků.
4: Diabetik vyloupil cukrárnu.
3: Slibné perspektivy mladých manželství.
4: Propadla se hamu do sklepa. Utulka o tu naučným slovníkem.
5: Poslyšte, kolego, já vám nechci brát vaši obchodní zdatnost, ale vždyť ani jeden z těch titulů v tom večerníku není.
4: To vůbec by byl, já si je vymýšlím, pardon.
5: Pardon, a nemáte strach, že vám zákazníci poněkud pozmění obličej?
4: Ne, vůbec ne.
5: Ne?
4: Proč? Vy jste asi začátečnice, víte?
5: No.
4: Já vám to vysvětlím, pušte mi jednu pravu. Podívejte, já na vás tak koukám, vy byste byla schopná vyvolávat například zajímavá výstava ve Špálově galerii.
5: No jo, no, ale ne takhle.
4: Jak?
3: Zajímavá výstava ve Špálově galerii!
4: Já nemám zájem. Hlejte, dávejte pozor. Postřelená veverka znemožnila svatbu. Slečna si koupila večerní Prahu.
5: No jo, ale teď hledá tu vaši blbost o té veverce.
4: Samozřejmě, že ji hledá. Jenomže jak ji hledá, tak si přečte o zajímavé výstavě ve Špálově galerii, o vzorný péči, o důchodce, o závazcích pražských kováků. Mezitím přestupuje z tramvaje na autobus a už dávno neví, jakou blbost hledala.

0: už nic nepřines. Žírafa už tvala krčního specialistu večerníka.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Někdy má osud jiné plány nejenom s lidmi, ale také písničkami. Vyprávět by o tom mohl Lešek Semelka u písničky Šaty z šátků. Zralá světlo září. Kdo si tuhle písničku u Leška objednal, proč ji nakonec nespíval a jak velké ztráty byly vykompenzovány úspěchem tohoto songu, se dozvíte v hudebním kalendáři tuto středu o 11:30. Těší se na vás Lešek Semelka a Zdeněk Sekanina.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí-paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
5: No tak pojď zapel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Brno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: zajtra zas.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje ve vašem televizoru.

0: Tvé stopy v písku bude sledovat Jiří Korn a potom už nastoupí Hana a Petr Ulrichovi, čili skvělí sourozenci, kteří již několik desítek let jsou na špičce naší populární hudby, ale nevyhýbají se ani lidovým melodiím. Tentokrát to bude píseň s názvem Seď a tiše poslouchej. Takže Hana a Petr Ulrichovi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Pavel Landovský byl skvělý herec, o tom netřeba pochybovat, a také měl úžasné vypravěčské nadání. Tentokrát se zacílil na svého kolegu Jiřího Hrzána. O Jirkovi bylo známo, že jako chlapík menší postavy měl rád větší auta, a myslím, že na to tentokrát pan Pavel Landovský narazí.
1: A pamatuju se, že Jirka Hrzán, to byl takový, no, neboštík, no, což je, a jistě krásný neboštík, tam dneska jsem ho viděl právě ve filmu Případ pro začínajícího kata, jsem si pouštěl, tam jsem ho viděl, Kašpara, že? A Jirka Hrzán měl rád velký auta. No tak je to logický, prcek, tak co, čím větší auto, Fiat by mu to... A jsem za ním jezdil nějaký podvodník, který mu nabízel Mercedesa. A já se pamatuju, že jsem mu toho Mercedesa zakázal koupit. Tak jsem, Jirko, jestli ho koupíš, tak to je tvoje smrt. Já tě uškrtím, protože to není auto, to je prostě, to je odpadek. Ten chlap sem přišel večír, řekl mu ukázat to auto. A Jirka si jako opravdu kopal do toho, říkal pětličko, velký, zkoušel si to. A teďka chlap odjel a já jsem tomu Jirkovi říkal, podívej se, a tahle ty výpary, jo, z těch vyjetých válců, ty zmizely až ráno. Odprděl a ty smečky byly prostě v mlze. Tak Jirka řekl, že ho nekoupí, samozřejmě, že ho koupil. Asi za týden říká, ho koupil, se to vyplatí, ty jsi neměl pravdu, rozumíš, on tam dal nový jáce kroužky a teď je to líbá. Hrajeme, večer je po představení, já jsem se tady zdržel, jdu ven, a vidím, před činoherákem, tady se dalo tenkrát parkovat, je ten jeho Mercedes a z motoru koukají Hrzánovi nohy. Říkám, co je? On se spustil, říká, čeče, co něco teče tady, čeče? No, benzín to není, volej to taky není, čeče. Teďka čuchal k té vodě z toho z chladiče a... No toto taky není, Jirko, člověče, co by to mohlo být? Měl zpravdu, já to neměl kupovat. Říkám, no to jsem pravdu měl, ale kamaráde, teď co, auto zapomeň, prachy jsou pryč. A najednou se podívám nahoru do smeček a asi takových 30 metrů nad smečkama ty jdou z kopce. Stál prostě opilec. Neteče z tvýho auta. Tak to byl Jirka a jeho automobilismus.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: cestou, let cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
2: Hezký den. Paní Foldinová chce prodloužit vykázání manžela z domu. Žádost o prodloužení předběžného opatření zdůvodněné domácím násilím ze strany poslance Jaroslava Foldiny řeší okresní soud v Děčíně. Uvedl to veřejnoprávní rozhlas. Foldina dnes ČTK řekl, že takový vývoj nečekal. Policie poprvé vykázala Foldinu z domu v červenci. Soud pak lhůtu prodloužil z manželči na podnětu o měsíc. Smyslem předběžného opatření je rychle ochránit oběti domácího násilí. Poslanec SPD opakuje, že se cítí nevinný. Foldina je podezřelý z týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestní sazbou od 2 do 8 let. Soud u předběžného opatření nerozhoduje o vině. Zkoumá ale, jestli je pravděpodobné, že násilí hrozí nebo se děje. Ostrov láká na pozemky pro rodinné domy. Chystá jich víc než 250. Další až stovky bytů mají vzniknout zástavbou nevyužitých ploch poblíž centra. Radnice tak chce zvrátit stále se prohlubující úbytek obyvatel.
3: Pozemky budou nejen přímo v Ostrově, ale i v obcích kolem. 50 jich vzniklo v Květnové, další se dokončují ve Kvelech. Nové domy by se ale měly objevit také přímo na úpatí Krušných hor, ve Žďáru nebo u cesty na Popov. Pokud jde o bytové domy, pro ně se chystají pozemky kousek od centra kolem bývalé železniční vlečky. Zatím vše funguje ve spolupráci s developery. Do budoucna ale radnice počítá i s přímým prodejem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Olomoucký soud potrestal 2 loňské brutální vraždy mužů na Šumpersku. Za ty se mladiství hoch odpiká ve vězení 9,5 roku. V době činu 15-letý mladík nejprve napadl 51-letého muže, pouhé 2 týdny na to zavraždil 57-letého muže. Podle rozsudku má odsouzený na svědomí ještě 2 loupeže a 1 výtržnictví. Dospělému by za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem hrozilo až 20 let vězení. V případě mladistvého je to maximálně 10 let. Fotbalisté brněnské Zbrojovky válí. V 5. kole nejvyšší soutěže vyhráli v Teplicích 2-0. V tabulce jsou coby nováček 7. Navíc mají 1 zápas k dobru. Trenér Zbrojovky Martin Svědík říká, že jeho mužstvo ale má ještě výrazné rezervy.
4: Když máte vlastně za zápas, já nevím, 2 šance, dáte 2 góly, tak jste prostě 100% jste produktivní a tím, že vlastně ta defenziva byla bezchybná, tak si odvážíme to vítězství, jo. Ale určitě vlastně máme na čem pracovat a to zejména v té ofenzivě, protože v té se musíme zlepšit.
2: V dalším včerejším zápase 5. kola první fotbalové ligy Olomouc porazila Pardubice 3-1. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně zataženo s přehánkami a deštěm. V Čechách naměříme teploty od 22 do 26 stupňů. Na Moravě s výjimkou jižní bude kolem 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Ještě je před námi necelá hodinka našeho zábavného pořadu Smějeme se, kterou zahájí skvělí pěvci, a sice Karel Černoch a Petr Dvorský, svým společným songem s názvem Láska prý. A pak už to bude Karel Hála a jeho Hádej Matildo. To protože na Českém impulzu se rádi vracíme k písničkám, které nám zůstaly v srdcích z 60. až 80. let.

že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Tak jsem se, myslím, trošičku zasnil u té písničky Medvědi nevědí, když si vzpomenu na některé ty záběry, jak medvědi chodí do blízkosti našich příbytků a vybírají tam popelnice a v mnoha případech se dobře mají. Ano, tak to byl Jan Bošina a banjo band Ivana Mládka. A dalšími hosty budou pan Miloslav Šimek, který politoval děti z rozvrácených rodin. O to více si pak vážil poklidného manželství svých rodičů. A asi netřeba dodávat, že ty prvotní povídky, velmi vtipné, napsal společně s Jirkou Grossmanem.
1: Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínů na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mně napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vaříc pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovi přítomnosti a dát mu vánoční dárek, abych ho nemusel na Štědrý den nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl. Proč se hrabeš v čistém prádle opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěrek. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelní. Nemusíš všechno vědět. Ocekl mi a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete, tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil a nechci otce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš otce, breptá Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicína došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výlet do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme. Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka cosi namítala, ale otec řekl, mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovice vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synků a dcerek z rozvrácených rodin.

0: Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.

0: Poté, co si vám dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, se nám Marcela Holanová přizná, že je tvá stála. A pak už to bude jeden z hitů Ivone Přenosilové Sklípek. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Světová i naše kinematografie nás dennodenně přesvědčují, že na práci policie se dá podívat z různých úhlů pohledu. Ty seriózní asi převládají, viz Místo zločinu Ostrava, Specialisté či Polda, tedy jen co se dnešního večera týče. A pak je tu třeba Četník a Mimozemšťané, což je starší francouzská komedie s Louis Definém, který musí v Saint-Tropez čelit nájezdu, tedy lépe řečeno náletu mimozemšťanů, kteří naštěstí při svém přistání udělali chybu. Jakou, to už vám prozradí ve 20 hodin na ČT2 v komedii Četník a Mimozemšťané. Z těch seriózních detektivek si pak můžete dát Místo zločinu Ostrava, kde se ale začnou řešit případy výbuchů po domácku vyrobenými bombami. Jde o to rychle odhalit aktéry těchto hanebných činů. Také se dnešní epizoda jmenuje Ohrožení a začíná ve 20.10 na ČT1. Na jedné straně je únos též hanebnou záležitostí, jak naznačuje pokračování Specialistů, ale na druhé straně tito objeví, že se jedná o bezohledného podnikatele, který lidi kolem sebe jen využívá a spíše zneužívá. Tatínek, tak zní název pokračování Specialistů ve 20.20 na Nově. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Oheň, voda, vítr, tak to vše byl Dalibor Janda v seriálu Bylo nás šest, kam natočil tu ústřední melodii. No a naším hostem, přátelé, je herečka Lenka Kuřínková, která bude vzpomínat na svoji první roli. A prý se jí zadařilo, protože poprvé před kamerou stála vedle Vladimíra Menšíka. Myslím, že určitě musela mít velkou trému, ale to už vám konečně paní Lenka prozradí sama.
1: Hrála jsem tam jeho dceru. On teda vždycky, když jsme spolu nějakou roli dotočili, tenkrát se dělali posynchrony, že a sešli jsme z těch posynchrony, tak vždycky ke mně tak jako přistoupila, tak jako se ke mně, že jo, tak mě to můžu, jo, tak on se znal s mým tatínkem, prostě tam byly nějaké spojitosti, takže měl jako respekt a vždycky se taky mě naklonila a říkala, šmarja, prosím tě, nemohli by to nějak zařídit, aby si už konečně jednou nehrála moji dceru, ale moji milenku. A to bylo jako jeho šílený přání, což teda, já nevím, jestli bohužel nebo bohudík se nikdy nepovedlo. A tohle to byla tedy moje první role a umíte si představit, a mě tenkrát bylo nějakých 19, 18, prostě neměla jsem toho herecky ještě příliš mnoho za sebou. A ten Láďa byl úžasný v tom, a to jsem se od něj chtěla naučit, že prostě na place improvizoval. A když zapomněl text, tak jste nikdy nevěděli, že ten text zapomněl, protože on to vždycky udělal tak, že říkal něco, co ho momentálně emotivně napadalo a během toho si vzpomněl na to, co měl napsáno ve scénáři. No jo, jenomže to já jsem samozřejmě jako děvče studentské herecké neznala, protože nás naopak drillovali ve škole, že ho naučit text a přesně ty narážky a takhle. Poslouchejte svého partnera a tam je to slovo a to je pak... No a to já jsem takhle měla z školy naučené a s tím Láďou to bylo úplně jinak, jo. Takže jednou si pamatuju, to byl takový den, jako byli jsme unavení. On byl po nějakém velkém představení a nevím, co teda pak ještě po těch představeních...
2: Po Flámu, ne?
1: To jste řekli. Dobře, tak po představení a po Flámu. A já jsem na tom taky nebyla nejlíp, no prostě a teď pršelo a bylo to takový špatný den a teď my jsme točili scénu, jakože já přijdu domů z nějakého rande a on je strašně rozčílený a teď jako mě chce nějak domlouvat, že jo, plísni, my nadáváme a já teď budu trošku improvizovat, samozřejmě, že tam byl zřejmě jiný text, ale ta atmosféra byla přibližně taková, že ten Vláďa jako teď začala, že jo, klapka, záběr a on říkala, tak podívej si, já ti něco řeknu. No ještě tak, kdybych si na to mohl vzpomenout, že jo, tak nevíš do prdele, co na mě tak čumíš, co se...
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, příjemný poslech. Stát chystá velký třesk v platových tabulkách. Od příštího roku porostou výplaty ve veřejném sektoru automaticky s průměrnou mzdou a žádný tarif už nesmí spadnout pod minimální mzdu. Plán ministra práce Aleše Juchelky se dotkne až 500 000 úředníků, sociálních pracovníků, nepedagogů i personálu v kultuře. Z dosavadních 12 platových stupňů podle praxe jich zůstane jen 8, navyšovat se budou po 5 letech a přibudou stupně i pro více než 35 let praxe, aby ale reforma nezrujnovala rozpočet, zaměstnavatelé budou moci jednorázově přesunout osobní příplatky přímo do základu, konečné slovo pak řeknou odbory v příštích dnech. Ve věku 52 let nečekaně zemřel Václav Neckář mladší, jediný syn legendárního zpěváka Václava Neckáře. Příčinou náhlého úmrtí byla podle rodinného manažera těžká infekce způsobená streptokokem. Neckář junior se sám věnoval elektronické hudbě pod pseudonymem Vena a pracoval jako zvukař. Pro svého slavného otce byl ale především celoživotní oporou. Po zpěvákově mozkové mrtvici v roce 2002 mu totiž sestrojil speciální čtecí zařízení na písňové texty a výrazně mu tak pomohl s návratem na koncertní pódia. Návrat dětí do školy se rodičům může prodražit. Největší investice čekají na rodiče prvňáků, pro které je potřeba nakoupit kompletní výbavu. Ceny nákupů se ale zásadně liší. Naplněná aktovka, kufřík a vak na tělocvik se dají pořídit za několik tisíc. Pokud ale rodiče preferují značkové a ergonomické produkty, dostanou se i na dvoj- nebo trojnásobek. Všímá si toho mluvčí srovnávacího portálu Heureka.cz Ondřej Šveda.
2: Vedle tradičních školních potřeb roste i zájem o elektroniku. Třeba za poslední dva týdny se zájem o notebooky zvýšil 18,5%, jen o 0,5% méně rostly chytré hodinky, tedy o 17%, tablety rostly o 10% a mobilní telefony o 5%.
1: S investicemi do školní výbavy se v září typicky pojí i další platby, třeba za učebnice a pracovní sešity, obědy v jídelně, družinu nebo mimoškolní kroužky. Teď krátké ohlednutí za počasím z minulého týdne. Bouřky, které prošly zemí, napáchaly solidní škody. Za desítky milionů korun. Hlásí to pojišťovny, které evidují stovky zničených střech domů i aut. Největší spoušť po sobě zanechala vichřice, kroupy a blesky ve středních Čechách a na jižní Moravě, kde pojišťovny řeší stovky případů. Konečný účet ale bude ještě výrazně vyšší, protože lidé škody pořádění živlů do pojišťoven stále ještě dohlašují. Zítra čekáme oblačno až zataženo, lokálně zejména v Čechách se může vyskytnout déšť, ojediněle i bouřky, během večera ale budou srážky ustávat. Naměříme k tomu 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Kup mi den.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: No tak pojď zabel!
2: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
1: Tak dobře.
2: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
3: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
2: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

prosím, ať jí povím, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký poslech u zpráv přeje Honza Varga. Vláda chce zatraktivnit penzijní spoření. Mladí lidé by měli dostávat od státu vyšší podporu. Dnes odpoledne to v živém vysílání z úřadu vlády na zpravodajském serveru iDnes.cz oznámila ministryně financí Alena Schillerová.
2: S takzvaným lepším penzíkem slíbila střadatelům i 1 000 000 korun navíc. Peníze si budou moct přitom vybrat z části i před důchodem. Padlo to na tiskovce vlády, kterou vysílal zpravodajský server iDnes.cz.
3: Mladým lidem do 36 let umožníme po nejméně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních vkladů a jejich zhodnocení, aniž by museli ukončit celé spoření.
2: Říká ministryně financí Alena Schillerová. Zároveň chce nařídit penzijním společnostem, aby snížili své poplatky. Ty tak kritizují, že se kvůli tomu můžou omezit distribuční kanály a k novému penzijku tak nalákají méně klientů. To ale odmítl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
4: Přece pokud snížím cenu, tak předpokládám, že ten zájem bude o něco větší.
2: K získání státního příspěvku bude nově stačit pouhá 100 korun měsíčně. Mladí lidé do 29 let dostanou navíc 40% ze svého vkladu. Vládní návrh teď ale musí schválit parlament. Další detaily k němu najdete na zpravodajském portálu iDnes.cz. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Příprava klíčového úseku dálnice D35 přes Český ráj je znovu na úplném začátku. A stavba za zhruba 30 miliard korun nabírá mnohaleté zpoždění. Ředitelství silnic a dálnic musí nechat znovu kompletně posoudit vliv trasy na životní prostředí, což zabere nejméně 2,5 roku. Podle šéfa silničářů Radka Mátla je i nový termín zahájení prací v roce 2033 prakticky nereálný a reálně se začne ještě později. 35-kilometrový úsek, který má propojit Liberecký a Královéhradecký kraj a ulevit obcím od transitní dopravy, totiž přišel o klíčové razítko EIA po loňském zásahu tehdejšího ministra životního prostředí Petra Hladíka. Ostrava má nejmodernější krytou střelnici v Česku, vyrostla v Hulvákách za téměř 153 milionů korun. Zázemí s elektronickými terči nabídne tratě až na 50 metrů pro pušky, pistole i vzduchovky a poslouží olympionikům, talentované mládeži, handicapovaným střelcům i veřejnosti. Většina areálu je schovaná pod zemí, takže nebude rušit okolí hlukem. Pro veřejnost a firemní akce se nová střelnice pod správou Vítkovice Arény naplno otevře v průběhu září. Tenistka Markéta Vondroušová se oficiálně odvolala ke sportovní arbitráži v Lausanne. Postavila se proti tvrdému 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný dopingový vzorek. Wimbledonská šampionka z roku 2023 dostala distanc od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu za to, že na konci loňského roku odmítla mimo soutěžní test. Hráčka se hájí tím, že kontrolorka dorazila mimo předem nahlášený hodinový časový interval. Tribunál jí ale přesto vyměřil nekompromisní trest. Pokud česká tenistka u arbitráže neuspěje, na kurty se bude moci vrátit až v červnu 2030. Zítra čekáme oblačno až zataženo, lokálně s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během večera pak budou srážky a oblačnost ubývat. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik.

snadná svoboda na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí. Zjišťuju to ponenáhlu a málo se mi líbí.

dobře nepřekládal u blíží, když neměl činu děl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

dna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo. Kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno hud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: No tak pojď zabel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prirobíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka, pri co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

taky jedem kysky. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Konč

0: vnitř jdu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Radio Český impuls. Zprávy ve 20.
2: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Smrt vzácného lachtana hřivnatého Huga v liberecké zoo zavinila dětská hračka. Veterináři při pitvě objevili v jeho zažívacím traktu uvízlou hlavičku od panenky. 17-letý samec patřil ke geneticky cenným zvířatům celoevropského chovu. V bazénu se ale cizím předmětem zřejmě začal dusit a nedokázal jej vydávit. Vedení zahrady zdůrazňuje, že plastový předmět do vody nikdo nehodil úmyslně. Chovatelé ale naléhavě apelují na návštěvníky, aby personálu okamžitě hlásil jakoukoliv věc, která jim do výběhu nedopatřením spadne. Liberecká zoo tak po více než 50 letech přišla o svého posledního lachtana a o dalším chovu rozhodne až po plánované rekonstrukci zázemí. Návrat dětí do školy může být pro spoustu rodin stresující záležitostí. Pojí se s ním automatické výdaje v řádu tisíců korun, které nelze vypustit, dají se ale radikálně snížit.
3: Zatímco některé položky stojí desítky korun a do košíku je hodíme bezmyšlenkovitě, u jiných artiklů váháme. Chování zákazníků studuje mluvčí srovnávacího portálu Heureka.cz Ondřej Šveda.
4: Nejvíc rozvahy vidíme u školních batohů. Lidé vybírají zdaleka největší množství parametrů, barvu, objem, materiál, hmotnost, design, určení.
3: Aktovku můžeme objednat na značkových webech, ale solidní kus sežereme i v každém hypermarketu. Do jednoho jsem se vydal s 30-bodovým seznamem, který by prvňákovi měl kompletně stačit. A to i na tělocvik nebo výtvarku. Záměrně jsem nevybíral varianty nejlevnější, ale spíš rozumnou střední cestu. Můj košík by na konci stál 3,5 tisíce korun. Kdybych bral varianty nejlevnější, jsem na polovině. Zbývají ale učebnice a jak připomíná ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, ani tam to nekončí.
5: Školní obědy, družiny, ty také podraží 5-7%.
3: I proto se zářijový výdaj spojený s nástupem dítěte do školy typicky vyšplhá do vyšších jednotek tisíc. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny požádala děčínský soud o další měsíční prodloužení jeho vykázání ze společného domova. Policie politika vykázala už v červenci kvůli podezření z domácího násilí a týrání ženy i dětí, přičemž mu současně zabavila 3 legálně držené střelné zbraně, včetně útočné pušky typu Kalašnikov. Foldyna v současnosti přebývá v poslaneckém bytě a proti postupu justice se brání odvoláním. Platnost zákazu přiblížit se k rodině nicméně automaticky pokračuje až do definitivního verdiktu soudu. České dráhy vyhrály historicky největší dopravní tender v Česku a od roku 2030 budou dalších 30 let zajišťovat příměstskou vlakovou dopravu v Praze a ve Středočeském kraji. Národní dopravce porazil konkurenční RegioJet s nabídkovou cenou přes 165 miliard korun, kterou si metropole a kraj rozdělí rovným dílem. Součástí obří zakázky je i nákup minimálně 60 z brusunových velkokapacitních elektrických souprav, které vyjedou na páteřní tratě včetně modernizovaného spojení do Kladna. Smlouvu, proti které nikdo nepodal námitky, musí v září ještě posvětit zastupitelstva obou regionů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, lokálně se mohou vyskytnout dešťové přehánky, ojediněle i bouřky. Během večera by ale měly srážky i oblačnost ubývat. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hezký večer, zpráv přeje Honza Varga. Vláda s Dneškem spouští druhé kolo prodeje státních dluhopisů. Lidé mohou začít objednávat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun, zaplatit je nutné do 13. října. Emise se uskuteční 15. října. Ministerstvo financí očekává, že objem emise dosáhne 30 miliard korun. V první emisi zájem překonal očekávání. Torzo Zlínské 34. budovy zřejmě zmizí ještě v tomto týdnu. Demolice jede podle plánu. Dalším velkým úkolem bude třídění a odvoz obrovského množství odpadu.
2: Pohled na místo, kde ještě 9. července ráno stála v centru Zlína mohutná 70 let stará budova, je unikátní. Obří bagr se 40-metrovým ramenem a nenasytnými hydraulickými maxinůžkami se v tomto týdnu zakusuje do zbytku budovy. Už jde opravdu o torzo torza. Hotovo by mělo být do konce týdne. Paralelně se jedná o tom, kam zmizí odhadem 140 tisíc tun suti a také, jak se bude třídit kov, sklo i další stavební suť. Jan Čara, Radio Impuls, Zlín.
1: Karlovarský kraj zřejmě zajistí obědy na všech svých středních školách. Komplikace přinesla změna financování nepedagogických pracovníků na školách, která se dotkla i školního stravování. Někde střední školy využijí blízké základní školy, někde uzavřeli smlouvu se soukromými dodavateli. Podle karlovarské radní pro školství Hany Žákové formy stravování se tvoří podle toho, jestli má škola kuchyň nebo jen výdejnu, i podle dodavatele.
3: A potom velice souvisí také s financemi, protože dříve dostávali vlastně poskytovatelé této služby peníze na počet žáků školy a nyní vlastně my přistupujeme k formě podle počtu strávníků odebraných obědů.
1: Školní stravování musí zajistit zřizovatel na základních školách, na středních školách to jeho povinnost není. I tam přitom musí školní stravování vycházet z výživových norem. Spojené státy uvalily na Írán masivní balík sankcí a zahájili plošný útok na jeho finance po celém světě. Černá listina míří na více než 60 firem, jednotlivců i plavidel spojených s Teheránem. Americký minister financí Scott Bessent varoval, že státy, které budou režim dál hospodářsky podporovat, skončí v izolaci společně s ním. Íránská diplomacie v odvetě označila americký postup za agresivní a pohrozila všem zemím, které by se k tlaku Washingtonu přidaly. Tenistka Markéta Vondroušová bojuje o návrat k tenisu. Oficiálně se odvolala ke sportovní arbitráži v Lausanne proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný dopingový vzorek. Bývalá wimbledonská šampionka dostala tvrdý distanc poté, co loni v prosinci nevpustila do bytu komisařku německé antidopingové agentury. Hráčka se hájí tím, že kontrola dorazila mimo nahlášený čas a neprokázala se. Tribunál ale její argumenty o akutním stresu neuznal. Termín klíčového slyšení zatím soud nestanovil, pokud Vondroušová neuspěje, k tenisu se vrátí nejdříve v červnu 2030. Čekáme zítra oblačno až zataženo, lokálně s deštěm nebo přeháňkami i bouřkami, během večera ale budou srážky i oblačnost ubývat. Naměříme během dne 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Hezký poslechu zpráv přeje Honza Varga. Minimální mzda v Česku od ledna vzroste o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Na navýšení nejnižšího zákonného výdělku se na mimořádném jednání shodla tripartita. Od nového roku tak bude minimální mzda odpovídat 44,6% průměrné mzdy v zemi a o rok později by měla podle platného vzorce stoupnout na zhruba 26 900 korun. Se zvýšením základní částky automaticky porostou i tzv. Zaručené platy, vládní řízení má teď na stole kabinet. Návrat dětí do školy se rodičům může prodražit. Největší investice čekají na rodiče prvňáků, pro které je potřeba nakoupit kompletní výbavu. Ceny nákupů se ale zásadně liší. Naplněná aktovka, kufříka, vak na tělocvik se dají pořídit za několik tisíc. Pokud ale rodiče preferují značkové a ergonomické produkty, dostanou se i na dvoj nebo trojnásobek. Všímá si toho mluvčí srovnávacího portálu Heureka.cz Ondřej Šveda.
2: Vedle tradičních školních potřeb roste i zájem o elektroniku. Třeba za poslední dva týdny se zájem o notebooky zvýšil 18,5%, jen o 0,5% bodu méně rostly chytré hodinky, tedy o 17%, tablety rostly o 10% a mobilní telefony o 5%.
1: S investicemi do školní výbavy se v září typicky pojí i další platby, třeba za učebnice a pracovní sešity, obědy v jídelně, družinu nebo mimoškolní kroužky. Vydatné víkendové deště rozdělily republiku. V Čechách sice půdu slušně nasytili, Moravu ale dál trápí výrazné sucho. Vyplývá to z dat projektu Intersucho Akademie věd České republiky. Zatímco na západě spadlo i 90 mm srážek, na východě často nenapršelo ani 10. Odborníci navíc varují, že v hloubce pod 40 cm zůstává deficit vody na většině území a k trvalejšímu zažehnání sucha bude potřeba vytrvalý déšť v dalších týdnech. V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v Česku. Město ji nechalo vybudovat za 140 milionů korun na místě zchátralé bývalé střelnice v Hulvákách. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, areál nabídne zázemí pro veřejnost, mládež a profesionální sportovce.
3: A to včetně olympijských disciplín a budou se tam moci konat také mezinárodní soutěže. Součástí krytého objektu jsou tři střelnice, na kterých bude možné střílet z pušek a pistolí až na 50 metrů a ze vzduchových zbraní na 10 metrů. Vybavení nejmodernějšími technologiemi je samozřejmostí a k dispozici zde budou i odborní instruktoři. Aktuálně je střelnice ve zkušebním provozu. Veřejnosti by se měla otevřít během září. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Donald Trump ostře zaútočil na vedení Kanady. Pohrozil zemi tvrdými následky, pokud nezačne hrát podle pravidel. Americký prezident na své sociální síti označil kanadské politiky za klauny a reagoval tak na slova premiéra provincie Ontario Douga Forda. Ten varoval před možným zastavením dodávek elektřiny a klíčových surovin do Spojených států. Vzájemná obchodní přestřelka mezi sousedními zeměmi eskaluje i poté, co Trump dříve oznámil plán uvalit od ledna 50% cla na dovoz kanadských aut a součástek. Čekáme zítra oblačno až zataženo, lokálně s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, během večera ale budou srážky a také oblačnost ubývat. Naměříme 19 až 24 stupňů, na Moravě až 27. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

jízdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětří. Ne, ty si nezaspíš.

Ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat matrhorn.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Startují zprávy a zdraví Honza Varga. Čím dál více Čechů žije od výplaty k výplatě a na konci měsíce jim na účtu nezbude vůbec nic. Podle nejnovějšího průzkumu pro ČTK je v této situaci už 13% lidí, což je meziroční nárůst o 4% body. Pro nízkopříjmové domácnosti tak představuje existenční problém i běžný nečekaný výdaj, jako je oprava auta nebo nákup nové pračky. Zároveň ale přibývá Čechů s finančním polštářem na více než rok dopředu, což podle ekonomů potvrzuje prohlubující se sociální nůžky mezi chudými a bohatými. Vláda chce zatraktivnit penzijní spoření. Mladí lidé by měli dostávat od státu vyšší podporu. Odpoledne to v živém vysílání z úřadu vlády na zpravodajském serveru iDnes.cz oznámila ministryně financí Alena Schillerová.
2: S takzvaným lepším penzíkem slíbila střadatelům i 1 000 000 korun navíc. Peníze si budou moct přitom vybrat z části i před důchodem. Padlo to na tiskovce vlády, kterou vysílal zpravodajský server iDnes.cz.
3: Mladým lidem do 36 let umožníme po nejméně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních vkladů a jejich zhodnocení, aniž by museli ukončit celé spoření.
2: Říká ministryně financí Alena Schillerová. Zároveň chce nařídit penzijním společnostem, aby snížili své poplatky. Ty tak kritizují, že se kvůli tomu můžou omezit distribuční kanály a k novému penzijku tak nalákají méně klientů. To ale odmítl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
4: Přece pokud snížím cenu, tak předpokládám, že ten zájem bude o něco větší.
2: K získání státního příspěvku bude nově stačit pouhá 100 korun měsíčně. Mladí lidé do 29 let dostanou navíc 40% ze svého vkladu. Vládní návrh teď ale musí schválit parlament. Další detaily k němu najdete na zpravodajském portálu iDnes.cz. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský zůstává ve vazbě. U soudu ale poprvé naznačil možnou spolupráci s policií. Krajský soud v Brně ho ponechal za mřížemi kvůli obavám z útěku a pokračování v trestné činnosti. Podle státní zástupkyně Lucie Slámové jde o výrazný posun, protože obžalovaný dosud odmítal vypovídat, vydat přístup k elektronice i zbývající kryptoměny. Případná dohoda by se měla týkat provozování nelegálního darknetového tržiště a praní špinavých peněz. V celé kauze, která zahrnuje i 100 000 000 dar ministerstvu spravedlnosti, čelí obžalobě také exministr Pavel Blažek a jeho někdejší náměstek. Plzeňští zvířecí záchranáři jsou zavalení ježky. Za poslední týdny řešili desítky telefonátů a pomáhali téměř 20 mláďatům. Umělý odchov je přitom náročný, drahý a s nejistým výsledkem.
5: V Plzni se pohybuje množství ježků a lidé chtějí zachraňovat domnělé sirotky, které najdou. Matka přitom může být poblíž. Do stanice přivezli i samici se 7 mláďaty, všechna uhynula. Zvířecí záchranáři upozorňují, že je dobré situaci řešit třeba přikrmováním na místě nálezu. Umělý odchov ježka je časově náročný a náklady na jedno zvíře se pohybují v řádech tisíců korun. Velká část mláďat nepřežije. Žádají tedy lidi, aby zvážili, jestli ještě vůbec záchranu potřebují. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Jihem Francie se prohnalo ničivé tornádo. Zranilo nejméně 26 lidí a poškodilo přes 100 domů. Větrný vír ze silné supercely zasáhl v podvečer především městečko Pomas nedaleko Carcassonne, kde strhával střechy, bořil budovy a nechal téměř 3 000 domácností bez proudu. Podle úřadů se řádění živlů obešlo bez obětí na životech, na místě ale stále pátrají a pomáhají hasiči i záchranné týmy. Podle expertů z Českého hydrometeorologického ústavu šlo o velmi silné tornádo, jehož vznik mohla podpořit interakce dvou sousedních bouřkových buněk. Čekáme zítra oblačno až zataženo, lokálně s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Večer by ale srážky a oblačnost měly ubývat. Naměříme 19 až 24 stupňů, na Moravě až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
6: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Startují zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Vydatné víkendové deště rozdělily naši republiku. V Čechách sice půdu slušně nasytili, Moravu ale dál trápí výrazné sucho. Vyplývá to z dat projektu Intersucho Akademie věd České republiky. Zatímco na západě spadlo i 90 mm srážek, na východě často nenapršelo ani 10. Odborníci navíc varují, že v hloubce pod 40 cm zůstává deficit vody na většině území a k trvalejšímu zažehnání sucha bude potřeba vytrvalý déšť v dalších týdnech. Ve věku 52 let nečekaně zemřel Václav Neckář mladší, jediný syn legendárního zpěváka Václava Neckáře. Příčinou náhlého úmrtí byla podle rodinného manažera těžká infekce způsobená streptokokem. Neckář junior se sám věnoval elektronické hudbě pod pseudonymem Vena a pracoval jako zvukař. Pro svého slavného otce byl ale především celoživotní oporou. Po zpěvákově mozkové mrtvici v roce 2002 mu totiž sestrojil speciální čtecí zařízení na písňové texty a výrazně mu tak pomohl s návratem na koncertní pódia. Návrat dětí do školy může být pro spoustu rodin stresující záležitostí. Pojí se s ním automatické výdaje v řádu tisíců korun, které nelze vypustit, dají se ale radikálně snížit.
2: Zatímco některé položky stojí desítky korun a do košíku je hodíme bezmyšlenkovitě, u jiných artiklů váháme. Chování zákazníků studuje mluvčí srovnávacího portálu Heureka.cz Ondřej Šveda.
3: Nejvíc rozvahy vidíme u školních batohů. Lidé vybírají zdaleka největší množství parametrů, barvu, objem, materiál, hmotu. Design, určení.
2: Aktovku můžeme objednat na značkových webech, ale solidní kus sežereme i v každém hypermarketu. Do jednoho jsem se vydal s 30-bodovým seznamem, který by prvňákovi měl kompletně stačit. A to i na tělocvik nebo výtvarku. Záměrně jsem nevybíral varianty nejlevnější, ale spíš rozumnou střední cestu. Můj košík by na konci stál 3,5 tisíce korun. Kdybych bral varianty nejlevnější, jsem na polovině. Zbývají ale učebnice a jak připomíná ekonom Trinity Bank Lukáš Kovan, ani tam to nekončí.
4: Školní obědy, družiny, ty také podraží 5-7%.
2: I proto se zářijový výdaj spojený s nástupem dítěte do školy typicky vyšplhá do vyšších jednotek tisíc. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny se znovu obrátila na soud. Požádala ho o další měsíční prodloužení manželova vykázání ze společného domova. Policie politika vykázala už v červenci kvůli podezření z domácího násilí a týrání ženy i dětí. Současně mu přitom zabavila 3 legálně držené střelné zbraně, včetně útočné pušky typu Kalašnikov. Foldyna v současnosti přebývá v poslaneckém bytě a proti postupu justice se brání odvoláním. Platnost zákazu přiblížit se k rodině nicméně automaticky pokračuje až do definitivního verdiktu soudu. Torzo zlínské 34. budovy zřejmě zmizí ještě v tomto týdnu. Demolice jede podle plánu. Dalším velkým úkolem bude třídění a odvoz obrovského množství odpadu.
5: Pohled na místo, kde ještě 9. července ráno stála v centru Zlína mohutná 70 let stará budova, je unikátní. Obří bagr se 40-metrovým ramenem a nenasytnými hydraulickými maxinůžkami se v tomto týdnu zakusuje do zbytku budovy. Už jde opravdu o torzo torza. Hotovo by mělo být do konce týdne. Paralelně se jedná o tom, kam zmizí odhadem 140 tisíc tun suti a také, jak se bude třídit kov, sklo i další stavební suť. Jan Čara, Radio Impuls, Zlín.
1: Čekáme oblačno až zataženo, lokálně se mohou vyskytnout dešťové přehánky, ojediněle i bouřky. Během večera by ale měly srážky a oblačnost ubývat, naměříme k tomu 19 až 24 stupňů. Na jižní Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: jednu. Startují zprávy s Honzou Vargou, příjemný poslech. Stát chystá velký třesk v platových tabulkách. Od příštího roku porostou výplaty ve veřejném sektoru automaticky s průměrnou mzdou a žádný tarif už nesmí spadnout pod minimální mzdu. Plán ministra práce Aleše Juchelky se dotkne až 500 000 úředníků, sociálních pracovníků, nepedagogů i personálu v kultuře. Z dosavadních 12 platových stupňů podle praxe jich zůstane jen 8. Navyšovat se budou po 5 letech a přibudou stupně i pro více než 35 let praxe. Aby ale reforma nezrujnovala rozpočet, zaměstnavatelé budou moci jednorázově přesunout osobní příplatky přímo do základu. Konečné slovo ale řeknou odbory v příštích dnech. Smrt vzácného lachtana hřivnatého Huga v liberecké zoo zavinila dětská hračka. Veterináři při pitvě objevili v jeho zažívacím traktu uvízlou hlavičku od panenky. 17-letý samec patřil ke geneticky cenným zvířatům celoevropského chovu, v bazénu se ale cizím předmětem zřejmě začal dusit a nedokázal jej vydávit. Vedení zahrady zdůrazňuje, že plastový předmět do vody nikdo nehodil úmyslně. Chovatelé ale naléhavě apelují na návštěvníky, aby personálu okamžitě hlásili jakoukoliv věc, která jim do výběhu nedopatřením spadne. Liberecká zoo tak po více než 50 letech přišla o svého posledního lachtana a o dalším chovu rozhodne až po plánované rekonstrukci zázemí. Karlovarský kraj zřejmě zajistí obědy na všech svých středních školách. Komplikace přinesla změna financování nepedagogických pracovníků na školách, která se dotkla i školního stravování. Někde střední školy využijí blízké základní školy, někde uzavřeli smlouvu se soukromými dodavateli. Podle karlovarské radní pro školství Hany Žákové formy stravování se tvoří podle toho, jestli má škola kuchyň nebo jen výdejnu, i podle dodavatele.
1: A potom velice souvisí také s financemi, protože dříve dostávali vlastně této služby peníze na počet žáků školy a nyní vlastně my přistupujeme k formě podle počtu strávníků odebraných obědů.
0: Školní stravování musí zajistit zřizovatel na základních školách. Na středních školách to jeho povinnost není. I tam přitom musí školní stravování vycházet z výživových norem. V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v Česku. Město ji nechalo vybudovat za 140 milionů korun na místě zchátralé bývalé střelnice v Hulvákách. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, areál nabídne zázemí pro veřejnost, mládež a profesionální sportovce.
2: A to včetně olympijských disciplín a budou se tam moci konat také mezinárodní soutěže. Součástí krytého objektu jsou 3 střelnice, na kterých bude možné střílet z pušek a pistolí až na 50 metrů a ze vzduchových zbraní na 10 metrů. Vybavení nejmodernějšími technologiemi je samozřejmostí a k dispozici zde budou i odborní instruktoři. Aktuálně je střelnice ve zkušebním provozu. Veřejnosti by se měla otevřít během září. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
0: Tenistka Markéta Vondroušová bojuje o návrat k tenisu. Oficiálně se odvolala proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný dopingový vzorek. Bývalá wimbledonská šampionka dostala tvrdý distanc poté, co loni v prosinci nevpustila do bytu komisařku německé antidopingové agentury. Hráčka se hájí tím, že kontrola dorazila mimo nahlášený čas a neprokázala se. Tribunál ale její argumenty o akutním stresu neuznal. Termín klíčového slyšení zatím soud nestanovil. Pokud Vondroušová neuspěje, k tenisu se vrátí nejdříve v červnu 2030. Čekáme oblačno až zataženo, lokálně s deštěm nebo přehánkami i bouřkami. Během večera ale budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

snér, tak ten ti říká o malér. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a pachnul do lesu, žádný ženich nemá er, kdo nemá er, ztrácí charakter.

Startují zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Vydatné víkendové deště rozdělily naši republiku. V Čechách sice půdu slušně nasytili, Moravu ale dál trápí výrazné sucho. Vyplývá to z dat projektu Intersucho Akademie věd České republiky. Zatímco na západě spadlo i 90 mm srážek, na východě často nenapršelo ani 10. Odborníci navíc varují, že v hloubce pod 40 cm zůstává deficit vody na většině území a k